0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

zem, zmizela jako laň lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marní.

Pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
2: Na malý posteli, u koen kojten, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým

se krátí, já malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplně vzalo, měl začít.

S vámi je Rádio Blaník a pohodovou noc vám přeje Martin Ledinský. Chcete slyšet svou oblíbenou písničku a někomu ji poslat se vzkazem? Na Blaníku žádný problém. Celý týden vám totiž každý večer hrajeme na přání. Jestli chcete poslat písničku někomu blízkému k narozeninám, svátku, výročí, z lásky nebo jen tak pro radost, tak se na nás obraťte a my to rádi zařídíme. Stačí, abyste nám včas alespoň 3 pracovní dny předem na Blaník napsali. Písničku na přání si můžete objednat přes kontaktní formulář, který najdete v kontaktech na našich internetových stránkách radioblaník.cz. Hezkou noc přeji.

0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná až zatažená, na severu a východě zpočátku i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, a to zejména na horách. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Pondělní sváteční obloha bude i nadále oblačná, místy bude i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na severu místy kolem 18 a v 1000 metrech na horách 15 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Svítí.
6: Svítí.
5: I na síti všech sítí.
6: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
5: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
6: Blaník na Facebooku a Instagramu.

Noc trávíte s Rádiem Blaník a ze studia vás zdraví Martin Ledinský. Je tu další sváteční den, konkrétně pondělí 6. července a dnes si připomínáme den upálení mistra Jana Husa v roce 1415. Kulaté narozeniny má dnes herec, zpěvák a písňový textař Jiří Macháček, jemu 60 let. Narozeniny oslaví taky filmový a divadelní herec a dabér Alexej Piško, i ten má kulatiny, jemu 70. A když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky bývalý americký prezident George Bush a tomu je čerstvých 80 let. Takže dnes je to takový den kulatých narozenin. Ať už slavíte narozeniny kulaté nebo nekulaté, i vám z Blaníku přejeme všechno nejlepší.

0: počasí.
1: Momentálně je obloha oblačná až zatažená, na severu a východě zpočátku i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, a to zejména na horách. Nejnižší teploty 15 až 11 stupňů. Pondělní sváteční obloha bude i nadále oblačná, místy bude i zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 24, na severu místy kolem 18 a v 1000 metrech na horách 15 stupňů. Tolik o počasí, Kristýna Šivčíková, Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: vámi je Rádio Blaník a pěkné ráno přeje Martin Ledinský. Je pondělí 6. července, takže další sváteční den. Tentokrát si připomínáme den upálení mistra Jana Husa v roce 1415. A máme tu i další výročí. Před 176 lety byly připojeny k Brnu předměstské obce. Stalo se tak v roce 1850. A před 12 lety tenistka Petra Kvitová podruhé vyhrála Wimbledon, a to po vítězství nad Eugenie Bouchardovou z Kanady. Tehdy se psal rok 2014. Tolik výročí a teď už pro vás na Blaníku máme další pohodové písničky. Dobré ráno.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Krásný sváteční den je pondělí 6. července, den upálení mistra Jana Husa. Před námi je přehled očekávaných událostí. V pražském Lichtenštejnském paláci proběhne den otevřených dveří, a to od 10 do 18 hodin. V metropoli ještě zůstaneme, od 15 hodin proběhne v Betlémské kapli také bohoslužba k výročí upálení mistra Jana Husa. Čtvrtým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Dnes je od 10:30 večer v sekci zvláštní uvedení světová premiéra filmu Bojovník. Na 1/35 zahájí ŘSD rekonstrukci zhruba 2-kilometrového úseku na příjezdu do Liberce od Prahy. Mezi ulicemi České mládeže a Hodkovickou se letos bude pracovat zhruba 5 měsíců. Prvních 11 týdnů se bude dělat kanalizace ve středním dělícím pásu. Jezdit se bude v režimu 2+1. A v 8 hodin ráno by naopak měla skončit uzavírka rušné křižovatky Sněhulák právě pod libereckou silnicí 1/35. Tolik očekávané události. Krásný den vám přeje Kristýna Ševčíková, Rádio Blaník.

herec přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: tak ať se co chce stane, má ve mně bratrada. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkase, když jde o peníze.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.

0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Vím, proč je na světě nebe. Vím, právě mi vrátilo tebe. Vím, už to vím. Vím, co je žít léta v klecích.

0: dívat. Dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.

0: Dalibor Janda, písnička Vždycky jsem to já. Na Blaníku přeji hezké ráno, krásné sváteční pondělí. Máme 6. července a po 6. hodině Lenka Filipová Za všechno může čas.
1: Za všechno může čas, čas.
0: Taky Helena Vondráčková, Nač vlastně v půli vzdávat mač? A nebo skupina Opět a Radeček se zpěvačkou Eli, I tak to za to stojí. Hezky česky hrajeme na Blaníku celé léto.
2: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Většinou máme deštivé ráno, nebo minimálně s přeháňkami. Teploměr ukazuje od 15 do 11 stupňů. Přes den čekejte dál zataženo. Na většině území s deštěm nebo přeháňkami a teploměr má vystoupat na 19 až 23 a jižní Morava se může těšit na 25 stupňů.
1: Rádio Blaník.
3: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
4: Na co?
3: Na naši fotovoltaiku.
4: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
3: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
4: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
3: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
4: A kdo se o to postará?
3: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
4: Tak to máme jasno.
5: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
6: Ty nejoblíbenější, které znáte.
7: A navíc i ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
6: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
7: Ráno od 5 do 6.
6: A potom po pravém poledni od 12 do 1.
7: Hezky česky na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Právě Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
8: Kolony jsou v létě častější. Výdejní boxy jsou čím dál více oblíbenější. Čeští basketbalisté dnes zabojují o kvalifikaci na mistrovství světa.
1: Rádio Blaník.
8: Krásné sváteční ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích a dálnicích. Dlouhé kolony nemusí být jen nepříjemným zdržením, ale mohou komplikovat i práci záchranných složek. Jaká pravidla je potřeba dodržovat, říká mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
9: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
8: Při delším stání v koloně je dobré mít sebou zásobu pitné vody a trvanlivé potraviny. Výdejní boxy využívá téměř 88% Čechů. Je to zhruba 4x více než před 5 lety. Z toho 53% je používá několikrát měsíčně. Hlavním důvodem obliby výdejních boxů jsou především pohodlí, časová flexibilita a snadná dostupnost. Nejvíce a nejčastěji využívá boxy generace ve věku 35 až 54 let. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4500 hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci na 10 000 lidí. Hořet začalo už sobotu večer a od té doby se požár šíří. Jeden z hasičů a jeden obyvatel vesnice jsou ve vážném stavu. Úřady zároveň uzavřely v tomto pyrenejském podhůří řadu silnic. Kvůli požáru se také třetí etapa cyklistického závodu Tour de France uskuteční bez diváků. České basketbalisty dnes večer čeká v Brně boj s Estonskem. Mohou si tak udržet naději na postup na mistrovství světa, které se uskuteční příští rok v Kataru. Pokud nezvítězí o 30 nebo více bodů, rozhodne o jejich osudu až poslední zápas skupiny H mezi Slovinskem a Švédskem. Zápas Česko-Estonsko startuje v 17 hodin. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už startuje vysílání s Jirkou.
0: Krásné ráno!
2: Jirka Frélich
6: na Rádiu Blaník.
0: 6. hodina už byla, tak vám přeji hezké vstávání. Dobré ráno, za chvíli se zeptám, jaké počasí je teď u vás doma. Klidně už můžete psát SMSky na 603 118 118.
1: Radio Blaník.
0: A Na úvod 6. hodiny Lenka Filipová Za všechno může čas. Za chvíli skupina Kabát. Máme první pondělí v měsíci. Hrajeme jenom hezky česky.

0: Petra Janů a písnička S Bohem všem láskám dej. Dnes je 6. července a v Litoměřicích před 60 lety se narodil český herec, scénárista, zpěvák, textař a moderátor Jiří Macháček. Tak Jiřímu Macháčkovi k jeho 60 přejeme hlavně všechno nejlepší. Vystudoval konzervatoř Jaroslava Ježka. Z těch filmů, na které si budete jistě pamatovat, tak to budou asi Samotáři, Jedna ruka netleská, Vratné lahve, Ženy v pokušení a další a další, třeba Občanský průkaz. Jiří Macháček, jak jsem říkal, je taky zpěvák a spoustu písniček má kolem roku 2000. Já jsem si hned vybavil Malotraktor, tak k 60 nám přejeme všechno nejlepší. Jiří Macháček a Malotraktor.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

0: Věra Špinarová a Bílá java 250, za chvíli Jiří Schellinger. Což takhle dáci špenát. A filmová písnička Což takhle dáci špenát, tak je skupina Opět a Radeček. A já se vás ptám, do jakého počasí jste se probudili, volejte 800 109 109, pište 603 118 118.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
2: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
2: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
2: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
3: www.cirkushumberto.com.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
5: Chcete to nejlepší pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové zahradní techniky Honda v Liberci na ulici Milady Horákové. Najdete zde kompletní sortiment produktů pro dům a zahradu značky Honda, včetně originálních sekaček se dvěma sekacími noži, které dokonale posekají a pozbírají i mokrou trávu. Honda stroje Liberec, Milady Horákové 1093.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
7: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
8: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
7: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
8: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
7: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
9: Tak co koupelna, hotová?
10: Sepeš.
9: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
10: Jo, všechno hotový.
9: A co odvětrávání? Kde je větrák?
10: Větrák, co?
11: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
12: Ventilatory.cz.
13: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Léto má svůj zvuk.
17: Cinknutí ledu.
16: Smích přátel.
17: Hudbu, kterou máš rád.
16: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
17: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
16: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
17: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
16: Svianela, česká tradiční limonáda.
18: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
19: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
20: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
21: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
20: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
21: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
20: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
21: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
20: Jo, A přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
0: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
1: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol.
22: Na pláži u moře,
23: ve stínu Eiffelovky,
22: anebo na dovolené v Tatrách.
23: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
22: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: dozvíme. Hezké ráno. Kdo pak je na telefonu Rádio Blaník?
1: Dobré ráno, Honzo Smoka, Mírku, zdravím tě, ahoj.
0: Honzo, zdravím, středočeskou Vlkavu.
1: Tak tady máme teďka zataženou. V noci krásně pršelo, ve 3 hodiny. Teď teda už neprší.
0: Ty jsi byl vzhůru?
1: A na ten, jasný, já jsem šel spát ve 3 hodiny.
0: Jo, takhle, a vstáváš teď 6?
1: Řeknu to slušně. Zbudilo mě toaleta.
0: Jo, rozumím.
1: Protože jsme tak do půl třetí kalili, víš.
0: Dobře, takže velká oslava. No. Takže teďka zataženo ve Vlkavě.
1: Zataženo a na teploměru máme 16 stupňů.
0: Honzo, já popřeju dobrou noc, ne dobré ráno, ano?
1: Děkuji, Jirko, no tak ještě dám, no tak vyhodky to vidím a budem stávat.
0: Dobrá, hezké ráno, Honziku.
1: Ahoj, Jirko, čau.
0: Tak uvidíme, kdo dál na 800 109 109 za chviličku, teď ale přejeme dobré ráno taky v tuto chvíli Ondrovi, který píše, že v Neratovicích 15 stupňů, přes den by snad mohlo být těch 24, v sobotu s rodinou na hradě Jezeří byl Ondra a bylo to super, včera u opékání buřtu. Ondro, díky, tak telefon 800 109 109, Rádio Blaník, přeji dobré ráno.
2: Dobrý den, tady Láďa z Doubravic u Vysokého Mýta. Ty nahlásí počasí.
0: Hlašte.
2: Je tady zataženo po dešti, 14 stupňů tepla.
0: Dobrá, takže 14 stupňů u Vysokého Mýta. Děkuji, hezké ráno. No,
2: taky, naschle.
0: Tak další SMSka, ta nám přišla z Milína, zdraví Jitka, oblačno, fouká silný vítr, na teploměru 18, kdo pak dál? Rádio, hezké ráno, Blaník.
3: Dobré ráno, tady Jindra z Hořic pod Krkonoší, tady máme zataženo, docela chladno, 15 stupňů, tak ale na výlet krásně.
0: Na výlet ideálně, ano, tak přeji hezké ráno, byl jsem v Hořicích nedávno, máte stále dobré trubičky, musím říci.
3: To je dobře, ale musíte si vybrat ty pravé.
0: Ano, ty cestou k té velké silnici, teď nevím, ten tah na Hradec.
3: Ano,
0: jo,
3: ano.
0: Tam jsou dobré. Právě. Nebudu dělat reklamu, ale tam jsou skvělé. Tak hezké ráno.
3: Ano, hezké ráno.
0: Tak tady je další SMS. Béďa píše, v Jihlavě 15 stupňů od 4 v práci za volantem trolejbusu. Přeje všem hezký den. Béďo, díky taky, ať to hezky jezdí. Doufám, že trolejbus je s nějakými lidmi dnes ve státní svátek. A i kdyby ne, tak aspoň, aby ta služba utíkala. Rádio Blaník, hezké ráno, kdo pak je tam?
4: Dobré ráno, tady Jirka u telefonu, Osečný.
0: Jirko, zdraví taky Jirka, jak je v Osečné?
4: Pozeční je 15 stupňů, ale chce poprchává.
0: Dobře, šťastnou cestu. Kam jedete?
4: Děkuji. Odvez jsem kluka na letiště do Prahy a odlítá do Egypta.
0: Hezky. Tak ať si užívá a vám přeju šťastnou cestu.
4: Taky díky, ahoj.
0: Tanwald, 13 stupňů, pod mrakem, bez větří, píše nám Marta. Zdravíme Tanwald a koho dále, Rádio Blaník, hezké ráno.
5: No ahoj, díku, tady je Olda z Údlicu Vedovná, tady je 14 stupňů a trochu mří a jinak všem posluchačům přeju slunce v duši.
0: Díky moc, taky zdravíme, pěkné ráno. A pak je tady SMSka, která dorazila z Turnova, v Turnově aktuálně 13 stupňů a pěkně zataženo. Hezké ráno, naposledy zkusíme.
6: Dobré ráno, tady Eva.
0: Evo, dobré ráno, kam vás zdravíme?
6: Jsem na dovolený v Žichovicích pod Rábím. Je tady asi 14 stupňů, trošku zataženo, ale Otava je tak krásně studená, že už jsem tam šupla.
0: No nepovídejte, a to jste byla sama, ne?
6: Sama, nikdy ne. Nikdo, ani noha.
0: Tak vám přeji nádherné ráno, užívejte si dovolenou, jak dlouho tam jste?
6: Byla jsem týden, jedu domů dneska, jedu do Třeboně domů.
0: Tak
6: jedu,
0: to jo, tak to.
6: Jedu domů do Třeboně, ale bylo tady nádherně jako každý rok, sem jezdím.
0: Paráda, tak krásné ráno. No dovolená vám skončila zítra do práce.
6: Depak.
0: Ne.
6: Senior má dovolenou celý rok.
0: To máte ideální. Tak moc vás zdravím, Evo.
6: Takže posaď počasíčko krásný a koupání taky.
0: Hezké ráno.
6: Děkuji, nashledanou.
0: Díky všem za SMSky a za vaše telefonáty. Tady už je Helena Vondráčková. Nač vlastně v půli vzdávat mač? Na Blaníku si hrajeme hezky česky celé léto.

0: Právě teď Xindl X a písnička Dovolená.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: Ano, je to písnička, která je taky s Xindlem X. Slunce dál svítí, písnička, která vznikla k 25. narozeninám rádia Blaník. Já si myslím, že písničku dobře znáte třeba i z našeho vysílání.
2: Slunce dál nám svítí nad krajinou a každý slyší.
0: No a vaším úkolem bude, a my to prozradíme podrobně až zítra, na Blaníku hledat vždycky, když vám pustíme ukázku, tu konkrétní část, hledat, kdo ji zpívá. Tak já jsem prozradil právě teď, že část naší písničky zpívá třeba i Xindl X, no a vaším úkolem tedy bude v okamžiku, kdy vám tuto písničku pustíme, si tipnout, kdo je tím správným zpěvákem, a ve hře, představte si, budou peníze. No a začínáme 7.7. To jsou Šťastné sedmičky a je to zítra, tak držím palce, pokud s námi budete hrát naši velkou letní hru Slunce dál svítí, tak aby vám šla pěkně od ruky. Teď ale na Blaníku trošku jiná písnička.
1: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Hru startujeme zítra, za chvíli na Blaníku Věra Martinová až na vrcholky hor.
3: Hezky česky.
1: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
3: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše raní ptáče Petr Slíva.
1: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
3: Olichňákem na sever. S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl. Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
7: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
6: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
15: Že nic neřešíš.
14: Přesně.
15: Proto jsme vybrali auto ESA.
14: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
15: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
17: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Věra Martinová, písnička Až na vrcholky hor, hezké pondělí, nám nad rádiem prší, doufám, že u vás máte alespoň zataženo, dnešek bude deštivý, o počasí za chvíli, těšte se na Marii Rotrovou a štěstí.
1: Štěstí, věčný poutník, co rozdává.
0: Taky písničku Tomáše Kluse a skupiny Krištof, hned po zprávách písničku Cesta.
2: Jestli se blížím k cíli, kolej spí.
0: A Činasky, každý ráno.
2: Každý ráno.
0: Není každý ráno, aby Blaník hrál jen a jen hezky česky, dnes je ale první pondělí v měsíci a tak vám hrajeme ano celých 24 hodin jen hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Dnešní ráno máme zatažené, anebo dokonce s deštěm. Co se týká dnešního dne, tak počítejte s tím, že ty teploty vystoupají na nějakých maximálně 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude malinko tepleji, okolo až 26, jinak zataženo oblačno a zůstane na většině území s deštěm nebo přehánkami.
3: Jak bude?
4: A co si vzít na sebe?
3: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Zubařům začal platit zákaz amalgámových plomb. V Brně hořel rodinný dům. Zlínský kraj nabídne několik kulturních akcí. Krásné ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojticha zatím v plánu není. Hasiči v Brně Bystrec přes noc řešili požár rodinného domu. V tuto chvíli mají vše pod kontrolou a lidem začali umožňovat návrat do okolních objektů. Předtím z domů v okolí evakuovali 21 lidí. Událost se obešla bez zranění. Dohašování bude trvat do ranních hodin. Příčina požáru bude předmětem vyšetřování. Na pražské cestující čeká další výluka. Od této soboty 11. července nepojedou tramvaje v úseku Vozovna Střešovice Malovanka. Důvodem je modernizace tramvajové trati. Omezení potrvá do 17. července. Lidé mohou využít ostatní linky, ale je vždy dobré zkontrolovat si, zda nezměnili trasy. Léto bude ve Zlínském kraji ve znamení velkých kulturních akcí. Ty lákají turisty z celé republiky. O jaké události se jedná, řekne mluvčí centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
6: Velké letní akce přivedou do Zlínského kraje 10 000 návštěvníků. Dny lidí dobré vůle na Velehradě, Masters of Rock ve Vizovicích, letní filmová škola v Uherském Hradišti, Barum Čekrelý Zlín nebo Vizovické Trnkobraní každoročně podporují cestovní ruch i regionální ekonomiku.
5: Hejtmanství zároveň usiluje o to, aby se hosté zdrželi déle a objevili taky další krásy tohoto regionu. Tolik zprávy Rádia Blaník a já vracím slovo Jirkovi.
0: Děkuji za dvě minuty, bude 7:00. Hezké ráno.
3: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
0: Na počasí se vrhneme podrobně za pár minut s meteoroložkou a dnes při pondělku, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky, Krištof, Tomáš Klus, písnička Cesta, za chvíli Václav Neckář nebo Marek Ztracený. Užívejte si dnešní sváteční

0: Marek Ztracený a písnička Ta bílá ti sluší. Nejvyšší čas podívat se krátce na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio.
0: A dnes přeji dobré ráno meteorožce Miladě Křížové. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí máme teď?
2: Obloha je většinou zatažená a místy se objevují přeháňky. Teploty během noci klesly na 17 až 12 stupňů Celsia a na našich největších horách je kolem 8 stupňů.
0: A jaké počasí nás čeká vlastně dnes během dne?
2: Dnes bude zataženo až oblačno a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přeháňky. Teploty dnes vystoupají pouze na 19 až 23 stupňů Celsia, ale na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 14 a na Šumavě dokonce kolem 18 stupňů. A vítr dnes bude mírný, severozápadní až západní.
0: Já děkuji a přeji hezké ráno. Za hodinu si povíme taky to, jaké počasí nás čeká zítra a v dalších dnech. Teď ale přeji do Českého hydrometeorologického ústavu hezký státní svátek.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Rádio Blaník.
0: A teď už Hana Zagorová, písnička z poloviny 80. let. Jiří Zmožek napsal hudbu, Zdeněk Borovec krásný text a je z toho písnička Nešlap nelámej. Tak přejeme krásné sváteční pondělí. Za 3 minuty už bude 7:45. Hezké ráno.

0: Michal Tučný a koukám, jak celá země vstává. No, taky koukám, hezké ráno přeji. Za chvíli Marie Rotrová Štěstí a taky třeba Hořely padaly hvězdy. Ke čtvrtstoletí Rádia Blaník jsme dělali takovou anketu mezi posluchači, jaká písnička za těch 25 let se vám líbí úplně nejvíc, a udělali jsme z toho CDčko a představte si, že vyhrála písnička Hořely padaly hvězdy. Tak doufám, že udělá za chvíli taky radost Michal Šindelář a přidáme třeba i Karla Gotta Svět má ty chvíle rád. Hezké ráno.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Lajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je hudba na Vinicích s Lajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
6: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději Boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na BOXEEK. Boxík.cz.
7: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
8: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
9: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
10: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
11: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
12: Autonašrot.cz.
13: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
12: Volejte 776-823-833.
13: Autonašrot.cz.
12: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
13: A zdarma odvezeme.
12: Volejte 776-823-833.
14: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Roxette. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
15: I my umíme zahrát metalové pecky. Artweld, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artweld.cz.
16: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
17: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. S vášní pro lehkost.
18: Autodíly Váška Frýdlant. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Frýdlant. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
3: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
19: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
19: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
3: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
19: www.cirkushumberto.com
20: Autokoutek.
21: Na jediné adrese, nejvíce značkových autosalonů v regionu.
20: Ideální místo.

0: Tech.cz.
1: Již 30 let.
2: Máte doma solární elektrárnu?
3: Tak pozor! Radio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
4: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
3: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
4: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
3: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
4: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
3: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
4: Kdekoliv na světě
3: a 24 hodin denně.
4: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
3: na našem webu radioblaník.cz.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Chtěl bych říct touto písní.

0: Krásná písnička Svět má ty chvíle rád a Karel Gott. Je pondělí, to znamená, že si dáme dnešní slavné tváře z kalendáře. Tady je Dan Rumpík.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásný dobrý den, je tady další prázdninové pondělí a před námi je opět pohled na některá významná hudební výročí. Dnes můžete společně s námi zavzpomínat na herce, moderátora a také velkou blanickou legendu Vladimíra Čecha. Dožil by se 75 let.
3: Každý den se s vámi na Rádiu Blaník toulám po místech, který mi jsem na svých pěších túrách sám prošel a lecos se o nich dozvěděl. Rád vám o tom všem povyprávím.
2: Vladimíre, my všichni z Blaníku tě tam nahoru zdravíme a pořád na tebe moc a moc vzpomínáme. A teď přejdeme k Beatles. Právě dnes uplynulo už 69 let od jednoho z největších hudebních setkání v dějinách. Poprvé se potkali Paul McCartney a John Lennon. A pozor, u Beatles ještě zůstaneme. Zítra oslaví své už 86. narozeniny jejich někdejší bubeník Ringo Starr. Pozítří pak oslaví své 67. narozeniny zpěvák Petr Kotwald. Milý Petře, za celý Blaník už nyní srdečně blahopřejeme. Tu ještě jednoho známého Ringa. Ve čtvrtek bude slavit známý textař, herec, zpěvák, výtvarník a hudebník František Ringo Čech. Bude mu 83 let. V neděli si pak připomeneme přesně 64 let od úplně prvního koncertu legendárních Rolling Stones. Jejich honorář tehdy činil pouhých 25 liber. Schválně, jestli je tehdy napadlo, že ještě ve třetí dekádě 21. století budou stále plnit velké stadiony. Pro dnešek je to vše, užívejte léto a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Děkujeme, Dané, za chvíli divokej byl a síť a taky Honza Kalousek. Hrajeme si dnes jenom hezky česky.
4: Slunce dá nám svítí.
5: Slunce dál svítí.
6: A pro vás to navíc znamená i hodně peněz za málo muziky.
5: Za jednu jedinou písničku.
6: Tak buďte ve střehu.
5: Slunce dál svítí.
6: Už od zítřka na sluníčkovém Blaníku.
7: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
8: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
7: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
8: To asi jo, no.
7: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
8: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
7: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
8: Tak to je slušný.
7: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
8: A to je jako kolik?
7: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
8: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
7: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
8: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
9: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
10: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Honza Kalousek a písnička Chodím ulicí. Hezké pondělí, za 5 minut bude 8 a po 8 Dalibor Janda. Snad jsem si jí měl všímat víc.
1: Snad jsem si jí měl všímat víc. Lásky někdy pro pár slůvek zlatou.
0: Taky duet Heleny Vondráčkové, Jiřího Korna, Jakoby nic.
1: Přijde jakoby nic.
0: A taky Miraj, i přesto všechno.
2: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.
0: Přejeme krásné léto, hrajeme vám celý den jenom hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
1: Rádio Blaník.
0: Nejtepleji aktuálně máme na jižní Moravě, 19 stupňů hlásí Břeclav, třeba na Liberecku pouhých 13 stupňů Celsia, třeba ve Smržovce, v Jablonci, ale i v Liberci. Dnešek bude většinou ještě oblačný s přehánkami anebo deštěm, teploměr má vystoupat na 19 až 23, jižní Morava se může těšit na 25 stupňů.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Veterináři centrální evidenci psů vítají. Farmáři mají omezené možnosti proti suchu. Lehečka Nosková a Bousková budou hrát o čtvrtfinále Wimbledonu. Hezké ráno přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí 10 000 pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Úřady si od systému slibují třeba snazší identifikaci ztracených psů. V systému budou i užívané léky nebo zdravotní komplikace. Možnosti farmářů proti suchu jsou omezené, někteří využívají šetrné technologie zpracování půdy s cílem snížit odpar vody, jiní mohou využít zavlažovací systémy. U běžných polních plodin ale závlahy využít nelze a většina opatření navíc zvyšuje zemědělcům náklady. Odborníci proto apelují na budování dostatečných zdrojů vody. Letní měsíce využívají města k opravám veřejných míst. Pozadu nezůstane ani Liberec, který plánuje obnovu dětského dopravního hřiště. Jaký je důvod, vysvětluje náměstek primátora Adam Lenert.
6: Ten stav toho dopravního hřiště už nebyl dobrý. Bylo to o tom, že některé úseky toho dopravního hřiště už nefungovaly, byly zavřený. Rekonstrukcí toho hřiště by mělo dojít k úpravě některých křižovatek, ale hlavně výměny povrchu.
5: Stavební práce začnou ve druhé polovině července a potrvají maximálně 3 měsíce. Tenisté Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková zabojují dnes o postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Lehečka se utká se světovou trojkou Němcem Alexandrem Zverevem na centrálním kurtu. Nosková nastoupí proti Američance Madison Keysové a Bouskovou čeká Belgičanka Elise Mertensonová. Ano.
7: Čekám, co přijde.
5: Tolik zprávy, teď už Jirka.
0: No, tak oni říkají Mertens, že jo, my Mertens. K tomu dáváme ova, no.
5: Ano.
0: Tak to tě zarazilo.
5: Trošku mě to zarazilo.
0: Hezké ráno.
3: Jirka Frerich
1: na rádiu Blaník.
0: Až Bloňka přejeme krásné ráno, za minutu bude 8, hezké pondělí, sváteční pondělí a navíc první pondělí v měsíci. To znamená, že Blaník hraje hezky česky, teď ale bude hrát všem krásným dívkám. Tak milé dívky, my vám přejeme taky hezké ráno. Tady je skupina Turbo a za chvíli Miraj a nebo Ivan Hlas. Pondělí, 6. červenec, státní svátek, den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Užívejte s Blaníkem. Hezký den.
8: Krásný.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na rádiu Blaník vám hrajeme celý den
0: jenom hezky česky.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.

0: Ivan Hlas a legendární Malagelo teď u nás na Blaníku a míříme za Petrem Slívou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Včera se nám Petr Slíva se své letní cesty přihlásil po druhé a bylo to zase zajímavé povídání, i když teprve míří za hranice dál.
3: V předchozích letech jsme objeli takřka celou Skandinávii. Tentokrát to vezmeme trochu odjinud. Nejdříve se musíme probojovat na západ a teprve potom to stočit na sever. Ten plán je následující. V těchto chvílích jsme po teplické dálnici dojeli do Německa a přes Drážďany míříme do Holandska, kde se zítra odpoledne nalodíme kousek za Amsterdamem na trajekt do anglického Newcastlu. Ten trajekt jede zhruba 18 hodin, takže na něm strávíme noc. Objednal jsem kajutu s okýnkem, takže jsem sám zvědavý, jak to bude vypadat. Na lodi jsou i kajuty bez okýnek, jsou sice levnější, ale říkal jsem si, když už tak, ať je to i s výhledem. Tak jenom doufám, že místo pohledu z okna se nebudu seznamovat spíš se sociálním zařízením, které je součástí kajuty. V každém případě doufáme, že nalodění proběhne v pořádku. Museli jsme si udělat takzvanou ETU, aby nás pustili do Británie, což je takový celku jednoduchý proces, který probíhá přes mobilní aplikaci a potom vám přijde vyrozumění, že nejste hrozbou a můžete jet.
0: Tak a jak dopadl Petr Slíva, jak se mu cestovalo na lodi, uslyšíte dnes po 11. hodině dopolední.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: No a když jsme u těch hodinek, tady je David Dale, čísla na hodinkách. No a na našich blanických hodinkách máme za 4 minuty 8:45. Hezké ráno.

0: Petr Novák, písnička Hvězdičko blízkavá. Přejeme hezké pondělí, krásné ráno, nejvyšší čas svrhnout se na počasí.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: V Českém hydrometeorologickém ústavu je dnes ráno Milada Křížová. Přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jaké počasí nás čeká dnes?
2: Dnes bude zataženo až oblačno a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Teploty dnes vystoupají pouze na 19 až 23 stupňů Celsia a na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 14 a na Šumavě dokonce kolem 18 stupňů. A vítr dnes bude mírný, severozápadní až západní.
0: No a co zítra? V první pracovní den, tedy v úterý a pak třeba ve středu?
2: Deště už bude potom méně, zítra očekáváme oblačno až polojasno, více oblačnosti bude na severovýchodě našeho území, kde se bude ojediněle vyskytovat i déšť, potom odpoledne a večer bude od severu přibývat oblačnosti a srážky se objeví až později večer. I zítřejší teploty už budou docela letní, 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě ale bude chladněji, kolem 24 stupňů. Potom ve středu očekáváme více oblačnosti a zase se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, potom během nebudou srážky, ale opět ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty o něco mírnější, 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Tak já děkuji za podrobnou předpověď a přeji hezké sváteční ráno.
2: Přeji krásný den, naslyšenou.
0: Ano, dnes je takový mimořádný den, kdy vám ještě navíc hrajeme jenom hezky česky, třeba za chvíli Helena Vondráčková, Jiří Korn. Jakoby nic. Skupina Lucie, taky Dalibor Janda nebo František Nedvěd. Přejeme krásné pondělí.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
1: Sluníčkové léto.
3: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
3: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
3: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
5: Ventilatory.cz.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
12: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
13: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
14: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
11: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
15: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
11: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
15: Zahradagalas.cz.
16: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
17: Hej, fakt jsem skákal zoo chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz.

0: Snad jsem si měl všímat víc, zpívá Dalibor Janda. Pokud byste si rádi někoho chtěli všímat víc, tak ho vemte na nějaký pěkný výlet. Letos o prázdninách se konají zase třeba speciální prohlídky elektráren. Na co se můžete těšit, nám poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Tradičně velký zájem o prohlídky vodní elektrárny Lipno a dosavadní obsazování volných míst to jen potvrzuje. Na své si přijdou i zájemci o jadernou energetiku, ti se sice přímo fyzicky nepodívají do areálu jaderné elektrárny Temelín, ale mají možnost si ji prohlédnout virtuálně. A pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou se tak dostanou do míst, kam by se běžný návštěvník ani nepodíval, to znamená například do velína nebo do skladu čerstvého a použitého paliva.
0: To jsou věci, tak pokud vás tyto prohlídky zajímají, tak se podívejte na web elektráren a my vám přejeme, abyste si užili i takovou návštěvu.
2: Rádio Plání.
0: Teď je pondělí 6. července, hezké ráno, 8 minut po půl deváté. Vám přejeme krásný poslech Blaníku, nejenom, že máme státní svátek, ale také je to první pondělí v měsíci a Blaník hraje jenom hezky česky. Za chvíli třeba Iveta Bartošová, Rangers anebo skupina Kabát.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chata můj hrad.
1: Má chata můj hrad a Xinlo X. Pokud jste na chatě, tak o to víc se vám jistě líbila písnička po 9. hodině Hana Zagorová, Rybičko zlatá, přeju si.
2: Rybičko zlatá, přeju si, mít vrásky smíchu u pusy.
1: Taky Činasky a ročník 70.
3: Jsem silnej ročník 70 a možná, že jsem rád.
1: Skupina Krištof, inzerát. Rádio Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
1: Počítejte s tím, že dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25, zůstane často s přeháňkami anebo deštivo, no a mraky postupně k večeru začnou mizet. Zítra taky sem tam nějaká přeháňka, ale rozhodně ne tak častá jako dnes. I když se občas ráno ukazuje sluníčko, tak to nepodceňte, i u vás se může objevit déšť.
5: Jsme Blaník.
4: Pohodové rádio do každého počasí. Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Zítra odlétá česká delegace na summit NATO. Češi pořizují byty v Itálii. A čtvrtým dnem pokračuje Karlovarský festival.
5: Rádio Blaník.
7: Krásné sváteční dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. Zítra ráno odlétá vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem na summit NATO do Ankary, krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V Babišově programu úřad vlády zmiňuje obě hlavní akce, úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Prezidenta Pavla program nezmiňuje vůbec. Češi letos mají největší zájem o pořízení bytu v Itálii. Loni to bylo Španělsko. Meziroční poptávka po italských bytech vzrostla v období od března do května o 18%. Kromě Itálie a Španělska Češi také často kupují byty v Chorvatsku a Rakousku. Důvodem zájmu o nemovitosti v zahraničí může být atraktivnější lokalita, ale také nižší pořizovací cena než u nás. Po chladném dnešku se teploty vrátí k třicítkám, srážek pak ubude od středy. O víkendu nás mohou zasáhnout opět tropické teploty. Podle meteorologů bude místy i přes 30 stupňů a zaprší jen ojediněle. Karlovarský festival dnes v soutěžní sekci uvede nový slovensko-český film Milovník, ne bojovník. V nesoutěžní sekci představí dva očekávané tuzemské projekty, Bojovník a dokument o Báře Basikové. Projekce hlavní soutěže pokračují bulharským snímkem Bílé noci, černé prachy. Umělecký ředitel festivalu Karel Och o snímku řekl.
8: Psychologické drama ze současného Bulharska, které zpracovává, myslím, divácky velmi poutavým způsobem takovou jakousi kauzu, kdy hlavní manželský pár šedesátníků sednou na lep podvodníkům poté, co sami vydělávají peníze na svůj vysněný zájezd do Petrohradu poměrně nekalými způsoby.
7: Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu potrvá do 11. července. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka.
1: Ano, je to tak, hezké ráno, bude 9.
4: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
1: A s 9. hodinou Petr Muk, písnička Ráchel a taky skupina Krištof.
5: Rádio Blaník.
1: Jistě jste si všimli, že vám dnes Blaník hraje jenom a jenom samé české písničky. Je totiž první pondělí v měsíci, navíc státní svátek, máme 6. července, tak vám přejeme poslech. Hezký, krásný a ničím nerušený. My jsme Blaník, hrajeme tedy hezky česky.

0: Skupina Slza a písnička Do ticha. V Pelhřimově v pátek to nebude žádné ticho. Dorazí Slza v pátek, taky Vojta Nedvěd.
1: Miluju, miluju a chci s tebou být.
0: A taky Olga Lounová, abychom byli optimisti. My budeme velmi optimističtí, protože v pátek za 5 minut 5 vypukne další letní koncert Rádia Blaník.
2: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: A to už bude 10. července. Slza, Olga Lounová, Vojta Nedvěd, blanická kapela, co víc si přát. Pelhřimov, Masarykovo náměstí. Vstupné se neplatí, tak hlavně doražte. Třeba budete mít cestu přes Pelhřimov nebo kolem po dálnici D1 někam na dovolenou, tak si ji naplánujte tak, abyste měli čas zastavit se v pátek taky v Pelhřimově. No, je to tak jako na půl cesty mezi Brnem a Prahou. Malinko sjedete na jih a jste tam. Masarykovo náměstí za 5 minut 5 další z letních koncertů Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A teď už Činasky a ročník 1970. Přejeme krásné pondělí, dnes ve státní svátek, kdy si hrajeme jenom hezky česky a teď už máme 9:45. Za chvíli Hana Zagorová, taky Black Milk. Koukám dál třeba Pavel Bobek, Meky Žbirka, Marta Kubišová, je toho spousta a spousta. Tak si užívejte české písničky a třeba i volný den s Rádiem Blaník. Jsme za to rádi. Díky, hezký den.

0: Slavná skupina krátce po roce 2000, Tereza Černochová, Tereza Kernlová, Helena Zeťová, tedy Black Milk. Za chvíli Meky Šbírka se svým synem Davidem, písnička Nejsi sám, taky už ve studiu Nejsem sám. Se mnou je tady Kristýna Ševčíková a budeme se bavit o fotbale.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Krásné dopoledne. Fotbalisté Norska zdolali 2-1 Brazílii a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Brazílie tak bude ve čtvrtfinále chybět poprvé od roku 1990 a po 8 účastech v řadě. Brazilský fotbalista Neymar po vyřazení s Norskem oznámil ve 34 letech konec reprezentační kariéry. S 80 góly je nejlepším střelcem Kanárků. Radost a smutek byl také na Aztéckém stadionu. Angličané porazili domácí Mexiko 3-2 a jsou po třetí v řadě mezi 8 nejlepšími týmy na šampionátu. Ani tady to nezůstalo bez odchodu. Po prohře odešel mexický trenér a potvrdil tak, že to byl jeho poslední zápas na lavičce. Trenérskou roli teď podle plánu převezme dosavadní asistent Rafael Marquez. Dnes je na programu největší šlágr osmifinále Španělsko-Portugalsko. Zápas v Dallasu začne ve 21 hodin a postupující se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojce USA-Belgie. Fotbalisté Spojených států se pokusí po 24 letech dostat do čtvrtfinále. Výkop je naplánovaný na zítřejší 2. hodinu ráno. Tolik fotbalový speciál, další uslyšíte před 14:30.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do 2. dne. Planeo.
4: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěte jako miminko.
5: Chcete něco moderního, ekologického a tichého pro vaši zahradu? Navštivte prodejnu špičkové akuzahradní techniky EGO v Liberci na ulici Milady Horákové s kompletním sortimentem akustrojů. Bateriové sekačky, křovinořezy, plotostřihy, řetězové pily se stejně vysokým výkonem, jako mají stroje s benzínovým motorem. EGO Akustroje Liberec, Milady Horákové 1093.
6: Auto na šrot CZ.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776-823-833.
7: Auto na šrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
7: A zdarma odvezeme.
6: Volejte 776-823-833.
8: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset. Taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
9: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
10: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
11: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Svášní pro lehkost.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
13: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
14: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
13: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
14: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
13: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
15: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
19: Autokoutek.
20: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
19: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
20: Výhodné financování.
19: Pro nové i ojeté vozy.
20: Ale jen u Autokoutek.
19: Dobrá adresa pro váš vůz.
20: www.autokoutek.cz.
19: Již 30 let.
21: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
22: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
21: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
22: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
21: Zahradagalas.cz.
23: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
24: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
25: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
26: Kolony, objížďky, uzavírky.
27: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Daniel Landa, písnička Touha. Na Blaníku dnes, v pondělí 6. července, je to den, kdyby svoje 75. narozeniny oslavil herec a moderátor Vladimír Čech. Ano, byl to blanický hlas, ale hlavně do srdcí diváků se dostal až jako moderátor soutěže Chcete být milionářem. Bylo to v roce 2002 a zhruba do dalších roků 2005 působil jako moderátor televizní a byl opravdu velmi oblíbený, vždyť jeho hlášky, ty byly naprosto neskutečné. Pamatujete?
1: Spiknutí, které jsem iniciativně odhalil. Pražačka je v tomto díle sice jenom jediná, ale za to jsou zde hned dva obyvatelé Jablonce nad Nisou. Nitky tedy podle všeho vedou do severních Čech. Jen si to zkuste říci se mnou. 1 250 000, 2,5 milionu, 5 milionů, 10 milionů.
0: No, úžasný Vladimír Čech po absolvování gymnázia na Zatlance vystudoval v roce 1977 Pražskou Damu a usídlil se v divadle Petra Bezruče v Ostravě, ve Slezském divadle v Opavě, ve Státním divadle v Ostravě, no a potom do televizních obrazovek se dostal v rámci několika svých rolí, ale opravdu až Chcete být milionářem proslavilo Vladimíra Čecha. Za pár let poté, kdy skončil jako moderátor této soutěže, tak vystupoval u nás na rádiu Blaník.
2: Tady je Vladimír Čech. Přeju vám všem krásný den.
0: No a já jsem si vybral některé z jeho putování po krásách naší země a musím říci, že tento závěr z nějakého roku, tuším 2009, se mi líbil moc.
3: V noci za úplňku sem prý přichází pít černý jelen se zlatými parohy. Kdo ho potká, tomu jelen splní velké přání. Ke splnění malých přání stačí pohladit kámen nad studánkou, kterého se dotýkají jelenovy parohy. A tak se jen nechme unášet tou nádherou, kterou čeština dokázala vymyslet. A teď už potichoučku mizím a decentně šeptám naslyšenou.
0: No prostě úžasný Vladimír Čech dnes by oslavil 75. narozeniny.
4: Posloucháte Blaník?
5: A můžeme to vidět?
4: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
6: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
4: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
7: Sluníčkové léto.
8: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: Krásné pondělí, za chvíli Petr Kotwald a písnička Kde kdo je dál. Hrajeme si hezky česky celé léto.
9: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
10: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
9: Super, a balakrylem natřeme futra.
10: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
18: Vinetu!
17: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Jiří Schellinger a písnička Pojď nás přivedla skoro k 10. dopolední a poté 10. po zprávách Petra Janů a pak, že je to hřích.
1: A pak si přišel ty a zavrat nám.
0: Václav Neckář, doktor Damdydam.
2: Jsem doktor Damdydam.
0: Karel Gott, Zůstanu svůj.
3: Zůstanu svůj.
0: A vy zůstaňte s Blaníkem, my vám hrajeme hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio
0: Jaký nás čeká den, to ví meteoroložka Milada Křížová.
6: Dnes bude zataženo až oblačno a na většině území se vyskytne občasný déšť anebo přehánky. Teploty dnes vystoupají pouze na 19 až 23 stupňů Celsia a na jihu Moravy naměříme až 25 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 14 a na Šumavě dokonce kolem 18 stupňů. A vítr dnes bude mírný, severozápadní až západní.
0: No a zítřek bude teplejší, asi o 5 stupňů Celsia, pouze severní Morava dál bude mít přehánky nebo občasný déšť a postupně nám začne ten déšť ustávat. Ve středu se zase ochladí asi na 25 a ve čtvrtek zase oteplí jako na houpačce.
4: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
8: Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve svátky. Roste zájem o prémiovou zdravotní péči. Počet obětí po zemětřesení ve Venezuele přesáhl 3000. Dobré dopoledne, přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Současná pravidla prodeje o státních svátcích čeká možná velká změna. Politici chtějí zjednodušit aktuální systém, ve kterém lidé stále chybují. Na konkrétním řešení se ale vládní koalice ani opozice neshodnou. Zatímco lidovci navrhují velké obchody zavřít o všech svátcích, občanští demokraté, starostové a motoristé by regulaci úplně zrušili a nechali rozhodnutí na samotných obchodnících. Kratší čekací lhůty, osobní lékař i plynulá návaznost vyšetření. V Česku roste zájem o takzvanou prémiovou zdravotní péči, kterou nabízejí soukromé kliniky. Tyto nadstandardní služby lze navíc kombinovat s péčí hrazenou z běžného zdravotního pojištění. Jen v letošním roce u nás otevřela dvě nová velká centra, která tento model nabízejí. Počet obětí dvou ničivých zemětřesení ve Venezuele vzrostl podle úřadů na 3342. Sever země zasáhla ve středu 24. června krátce po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně. Podle expertů na přírodní katastrofy zřejmě potrvá několik týdnů, než bude zjištěn skutečný rozsah tragédie. Na jihu Čech chystají velkou modernizaci železnice. Trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic čeká kompletní rekonstrukce i elektrifikace. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
9: Přestavba čeká 52 km trati a rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun.
8: Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď už pokračuje Jirka.
0: Je to tak, hezké ráno.
4: Jirka Frélich
5: na Rádiu Blaník.
0: I když možná spíš dopoledne, protože je tady 10. hodina za pár vteřin, dnes je ten státní svátek, kdy můžete nakoupit i ve velkých obchodech. Je to už dokonce ověřeno, funguje to a mají i obchody otevřeno. Ale vy můžete zůstat s Blaníkem, my vám hrajeme totiž hezky česky celý den.
5: Rádio Blaník.
0: A za chvíli nás čekají taky slavné desky a budou hezky česky dokonce dvakrát. Protože vám dáme originální českou verzi a vy budete hledat další českou verzi. Tak si na to počkejte, teď už Věra Špinarová, Kouzlo bílých čar, za chvíli Karel Gott a taky Verona. Užijte si první pondělí v měsíci. Ano, na Blaníku hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Verona s písničkou Na mě nečekej a tady jsou dnešní slavné desky.
1: Slavné desky hezky česky.
0: Jsou hezky česky a zůstanou hezky česky, ale my se nejprve dostaneme na ten náš originál a sáhneme si na brněnskou rockovou skupinu Junior, která vznikla v 80. letech, no a naspívali písničku, která nese název Návrat. Hudbu složil Zdeněk Barták a text napsal Richard Bergman. No a nás zajímá, kdo si písničku pak později vypůjčil a naspíval ji znovu.
1: Slavné desky hezky česky. Na rádiu Blaník.
0: Tak tady je ten původní originál, písnička Návrat a 800 109 109, pokud tušíte, kdo nám to právě teď zpíval tuto písničku a kdo ji má v české verzi podruhé. Junior Návrat, to je originál rok 1986.

0: Junior, 86. rok, brněnská skupina a písnička Návrat.
1: Slavné desky, hezky česky.
0: 800 109 109, Rádio Blaník, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Eliška.
0: Eliško, ano.
2: A já si myslím, že je to Milan Dyk. A nebo ještě Smolík. Oni byli teda vzaj již víc, ale spíš bych řekla Milan Dyk.
0: Milan Dyk, říkáte. Eliško, kam vás teďka pozdravíme?
2: Kam vás do
0: Čáslavy, ano, hezký den přejeme.
2: Děkuji pěkně, mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Tak, pan Dyk to nebyl, uvidíme co dál. Rádio Blaník.
2: Hezké dopoledne, tak já si myslím, že asi přespíval Jakub Smolík.
0: Jakub Smolík, myslíte si? Myslíte?
2: No nevím, prostě mi to přijde, že to naspívá Jakub Smolík. No
0: je to tak, jasně. A kdo se nám dovolal?
2: Gábina.
0: Gábina, odkud?
2: Od Kolína.
0: Od Kolína, tak jo, Gábi, velký potlesk, protože je to správně. A jak se jmenuje ta písnička od Jakuba Smolíka?
2: No já si myslím, že se jmenuje taky Návrat.
0: Zkusil jsem to, víte to. Super, já vás zdravím na Kolínsko, jak tam máte?
2: No je tady tak jako chvilku sluníčko, chvilku pod mrakem, ráno zapršelo, myslím trošku, ale teď je sucho.
0: Tak paráda, mějte se moc krásně a pojďme si pustit tu písničku verzi od Jakuba Smolíka.
1: Slavné desky, hezky česky. Na Rádiu Blaník.
0: Mimochodem najdete pod názvem Návrat třeba i písničku Karla Gotta, ale to je úplně jiná písnička. Skutečně stejnou písničku se stejným textem naspíval Jakub Smolík. Tak děkuji všem, kteří tipovali. Naše posluchačka od Kolína prostě věděla. Je to rok 2000. Jakub Smolík a Návrat.

0: Václav Leckář a písnička Dam di Dam, za chvíli Pokáč, rodinný tip.
1: Jsem rodinný tip, mám to rád, neruš mě dogrilovat.
0: Petr Janda a taky Petra Janů, tak si užijte české písničky. Je totiž první pondělí v měsíci, na Blaníku vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
3: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík. Vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
4: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
5: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
11: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
12: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
12: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu!
13: www.cirkushumberto.com.
14: Autokoutek.
15: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
14: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
15: Výhodné financování.
14: Pro nové i ojeté vozy.
15: Ale jen u Autokoutek.
14: Dobrá adresa pro váš vůz.
15: www.autokoutek.cz.
14: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
15: Cinknutí ledu.
14: Smích přátel.
15: Hudbu, kterou máš rád.
14: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
15: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
14: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
15: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
14: Svianela, česká tradiční limonáda.
16: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
17: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
16: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
17: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
16: Zahrada Galas.cz.
18: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
19: Máte doma solární elektrárnu?
20: Tak pozor. Rádio Blaník
19: a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
20: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
19: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
20: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
19: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
20: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
19: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Dnes vám hrajeme celý den jenom hezky česky.
1: Užijte si české pondělí na rádiu Blaník.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Má na sto dvě věci, písnička Nahá. Na Blaníku krátce po 11:15. Je tady sice začátek prázdnin, dá se říci, 6. července, ale my se dostaneme na začátek školního roku. Totiž druhý zářijový víkend se koná tradiční pálavské vinobraní. Jak můžeme čekat letos atmosféru, tak to nám teď přiblíží mluvčí vinobraní Dominik Ryšánek.
1: Tak já musím říct, že kdo někdy zažil Mikulov během vinobraní, tak ví, že je to opravdu něco výjimečného. Jsou zde ulice naplněné lidmi, pozitivní atmosférou, je to plné hudby, vůní, burčák, víno, dobré jídlo, jsou zde otevřené sklepy, spousta historických kostýmů, takže je to opravdu velmi příjemný víkend, je to atmosféra, která se takhle jednoduše na posluchače přenést nedá, zkrátka musí se to minimálně jednou za život zažít, takže pokud stále váháte, tak neváhejte, zakupte si vstupenku na pálavské vinobraní a dorazte za námi do Mikulova, těšíme se na vás.
0: Dominiku, díky, zdravíme Mikulov. Rádio Blaník. To byl Dominik. A pozdravíme i všechny Dominiky ženy. Za chvíli Michal David a krásná Dominika tady u nás na Blaníku. Přejeme hezké pondělí, den, kdy vám hrajeme jen a jen hezky česky.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádio Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
8: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
9: Ať už kamkoliv, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
8: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
9: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
8: Auto Esa. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

0: Michal David, jeho písnička z 81. roku, krásná Dominika, a za chvíli po 11. hodině Hana Hegerová, Petr Habka, Levandulová.
1: Budeš má Levandulová.
0: Taky Iveta Bartošová, Když láska schází.

0: a spousta dalších hezkých českých. Hrajeme vám na Blaníku hezky česky celé léto.
1: Blaník za volantem.
0: Krátce pohled na dálnice, protože se hlásí Marcela z ředitelství silnic a dálnic.
2: Pozor si dejte, pojedete-li po dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Na 13. kilometru havarovalo osobní auto do svodidel. Zdržení je tam do 10 minut. Nehoda se stala také na dálnici D5 na 137. kilometru ve směru z Rozvadova do Plzně. Došlo tam k nehodě nákladního vozidla s motocyklem. I tam necháte do 10 minut navíc.
0: Pokud máte dopravní informace, volejte dopravní linku Rádia Blaník 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Dnes čekejte zataženo, oblačno, občas přehánky anebo déšť. Poměr ukáže 19 až 23 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na jižní Moravě okolo 25. Zítra už nám deště ustanou, slibuje meteoroložka Milada Křížová, ale pršet bude stále.
2: Pozor si dejte, pojedete-li.
0: To byla doprava Milada Křížová. Zítřek a středa.
3: Na dešti už bude potom méně, zítra očekáváme oblačno až polojasno, více oblačnosti bude na severovýchodě našeho území, kde se bude ojediněle vyskytovat i déšť, potom odpoledne a večer bude od severu přibývat oblačnosti a srážky se objeví až později večer. I zítřejší teploty už budou docela letní, 26 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě ale bude chladněji, kolem 24 stupňů. Potom ve středu očekáváme více oblačnosti a zase se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, potom během nebudou srážky, ale opět ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty o něco mírnější, 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: A pokud se podíváme až na víkend, tak v pátek teploměr může vyšplhat až na 29 stupňů podle aktuální předpovědi. O víkendu se přehoupnou teploty přes 30.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Rádio Blaník. Sváteční tipy. Rádio
4: Blaník. Hezké dopoledne. Naší první zastávkou bude Stekník. Tam na vás čeká dobrodružná kostýmovaná prohlídka plná zábavy. Hraběcí rodina provede děti zámeckými komnatami a zábavnou formou seznámí s tím, jak se na zámku dříve žilo. Během prohlídky si děti užijí spoustu zábavy. Akce trvá přibližně 50 minut. Vydat se s dětmi můžete dnes i do kouzelného světa skřítků a trpaslíků, kde ožívají pohádkové příběhy i dětská fantazie. Výstavu najdete na Novém hradě v Jimlíně u Loun. Na návštěvníky čeká procházka mezi desítkami skřítků, trpaslíků a dalších pohádkových postaviček. Děti si mohou prohlédnout jejich domečky a objevovat nejrůznější zákoutí. Čeká je více než 200 postaviček i známí kamarádi z večerníčku. Celý areál nabízí příjemnou atmosféru. Tolik sváteční tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Severní Čechy.

0: Erich
1: na rádiu Blaník.
2: Žblnk a za 2 minuty bude 11. hodina. Přihlásí se kolega Petr Slíva, který putuje obytňákem na sever, tak nás pozorně poslouchejte. Já si myslím, že tu aktuální noc měl strávit dokonce na trajektu. No, tak uvidíme. Za chvíli Hana Hegerová, Petr Habka, písnička Levandulová, taky Tomáš Klus, Chci si tě vzít. A teď skupina Kabát. Hrajeme vám hezky česky celý den, protože je první pondělí v měsíci.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky celé léto.
2: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezmi si věci a pojď, čekám pod schodem. Vezmi si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezmi si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoct mě. Nečekuj

0: Tomáš Klus, jeho předloňská písnička Chci si tě vzít. Na Blaníku vám přejeme krásné pondělí a pojďme za slibovaným Petrem Slívou.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
3: Ahoj, zdravím z Obytňáku. Máme za sebou první den na cestě a dneska ráno jsme odstartovali druhý. Včera jsme ukrojili poměrně velkou část cesty. Připomínám, že letos je cílem Skotsko, potažmo Orkneyské ostrovy nad Skotskem, které ale Skotsku náležejí, což nebylo vždy, ale k tomu se dostanu, až tam budeme, protože přece si nevystřílím všechny patrony hned na začátku. Včera jsme tedy využili toho, že byla neděle v kombinaci se státním svátkem, takže jsme po teplické dálnici do Německa jenom prosvištěli, dokonce ani takovéto klasické německé kontrolní parkoviště kousek za hranicí nepřineslo žádné zdržení, nebyla tam žádná kolona, prostě jsme jenom profrčeli a jeli dál na Drážďany, Lipsko, Hanover až do Nizozemska. Prací na dálnicích pomálu a vlastně jsme si ani hladší průběh nemohli přát. První noc jsme strávili u takového toho typického holandského kanálu, kousek od Amsterdamu, dokonce i kousek od takového toho klasického holandského mlýnu. Klidné prostředí, vedle parkoviště cyklostezka, občas projeli jezdci na koních, občas maminka s kočárkem, občas cyklista. Ráno jsem toho sám využil a šel si zaběhat. Tady jsem ocenil mapy a navigaci, kterými mě vybavil Garmin do hodinek, protože v neznámém prostředí, jako když najdete. Super je vychytávka návrat, protože když se ztratíte, tak vás to dovede zpátky do bodu, odkud jste vyběhli. V tomto případě teda k našemu obytňáku. No a co dneska? Dneska popojedeme už na pobřeží Severního moře, protože kousek za Amsterdamem se nalodíme na trajekt, který nás vezme na 16-hodinovou plavbu do anglického Newcastlu, odkud potom začne ta naše cesta na sever. Tak mi držte palce a z obytňáku Knaus ze Sedlčan zdraví Petr Slíva.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Na Blaníku už Iveta Bartošová písnička Když láska schází, za chvíli i Divoký byl. Hrajeme si hezky česky celý den. Je první pondělí v měsíci a to je na Blaníku velká věc. Tak pojďte poslouchat další hezké české. Pěkný poslech, hezké sváteční pondělí.

0: Steve OK Bill a písnička Čmelák. Chystáme pro vás novou letní hru Slunce dál svítí. Mimochodem už jste asi zaznamenali v našem vysílání nebo na webu radioblaník.cz. Sice nám dnes moc nesvítí, ale mohu slíbit, že zítra bude. Minimálně co se hry týká, tak my to zítra rozjedeme už naplno.
1: Slunce dál nám svítí. Slunce dál svítí.
2: Tu písničku jsme vám dali jako dárek k našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
2: Poslouchejte Blaník a už zítra se dozvíte jak.
1: Sluníčkové léto na sluníčkovém Blaník.
0: Na Blaníku za chvíli Ladislav Štajdl. Jsou dny, kdy svítá o něco dřív, písnička, která se objevila taky v seriálu. No a před námi taky Mandraže, Miraj a nebo Činasky.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: Auto na šrot CZ.
4: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
3: Volejte 776-823-833.
4: Auto na šrot.cz.
3: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
4: A zdarma odvezeme.
3: Volejte 776-823-833.
5: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Dr. Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
6: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
7: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
8: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Svášní pro lehkost.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
11: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
10: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
11: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
10: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
11: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
10: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
13: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
14: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
13: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
14: Inspirace na webu skryté skvosty.eu.
13: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
15: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
16: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakt hustý. Zoo chleby, největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!
1: Fotky z našich akcí,
2: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
1: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.

0: Činasky a písnička Láska a data. Data nám někdy poskytnou zajímavé údaje. Třeba astronomům poskytli údaj, že 12. srpna bude večer úplně super nějaká ta procházka. Při té době, kdy zapadá sluníčko, tak je to správně západ slunce, jsem si nemohl vzpomenout. No ale každopádně právě 12. srpna půjde při západu slunce o zatmění. U nás bude zatmění z 90% a zažijeme takový zvláštní tmavý večer. Bude to naprosto unikátní úkaz, trošku dechberoucí. Ale s větším zážitkem byste uspěli, kdybyste třeba vyrazili do Španělska, protože ve Španělsku nás čeká 12. srpna úplné zatmění slunce a dokonce na 2 minuty, kdy se má to sluníčko z té oblohy absolutně ztratit, protože měsíc se mu postaví do cesty. Takže 12. srpen při západu slunce, koukejte na oblohu, čeká nás zatmění.
1: Víte, proč jsou sloni tak často v porcelánu?
2: A kdy nastává hodina mezi psem a vlkem?
1: Naše Samira vám to všechno vysvětlí.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Každý všední den po 10.
2: na Rádiu Blaník.
0: Tak a za okamžik už můj kolega Martin Ledinský, který se na vás velmi těší a možná třeba se chystáte ještě dnes na Karlštejn nebo na jinou památku, ale k tomu Karlštejnu bych tady měl ještě písničku z muzikálu Noc na Karlštejně. Lásko má já stůňu, taky Janek Ledecký a Dalibor Janda, hrajeme si dnes hezky česky celý den, protože máme první pondělí v měsíci.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: To přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plast.

0: Třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává Hana Zagorová, za 3,5 minuty je tady 12. hodina. Zdraví vás Martin Ledinský. Za chvíli počasí, víkendové tipy a popoledně vám budeme hrát opět hezky česky. Chystáme Brontosaury.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát.
0: Těšte se taky na Karla Gotta.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce tvář.
0: Nebo na Vítězslava Vávru.
2: Pojď, pojď, už se nevracej.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník. Počasí.
0: Obloha je zatažená až oblačná a místy se objevují malé dešťové přehánky. Teploty se pohybují většinou od 19 do 25 stupňů, na horách okolo 15 stupňů Celsia. Zítra bude obloha polojasná až oblačná a nejvyšší teploty už budou šplhat celkem vysoko. Naměříme 26 až 30 stupňů. Ve středu pak se zase ochladí, a to na 20 až 25 stupňů Celsia.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Rádio Blaník. Sváteční tipy.
4: Rádio Blaník. Přeji vám pěkné poledne. Dnes můžete obdivovat desítky pečlivě tvarovaných bonsají, a to v kulisách zámku Libochovice. Na nádvoří se koná tradiční letní výstava, kde si prohlédnete nejen bonsaje, ale také ukázky jejich tvarování v podání zkušených pěstitelů. Na místě si můžete koupit bonsaje, pěstitelské potřeby i odbornou literaturu. A vydejte se dnes také na hrad Rotštejn, kde ožívají tradiční dny svaté Markéty. Čeká vás program věnovaný starým řemeslům, lidovým zvykům i životu našich předků. Dozvíte se například, co je povříslo, z čeho se vyrábí pohanka, anebo jak vzniká chlebový kvásek. Součástí programu jsou ukázky tradičních dovedností, zajímavé povídání i příjemná atmosféra jednoho z nejmalebnějších hradů Českého ráje. Tolik sváteční tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Severní Čechy.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za necelou minutu bude 12. Přejeme hezké poledne a dobrou chuť k obědu. Za chvíli se vydáme do Karlových Varů na Mezinárodní filmový festival, kde máme reportérku Sáru Voldánovou. A je první pondělí v měsíci, což znamená, že vám na rádiu Blaník celý den hrajeme jenom české písničky. Za chvíli Lenka Filipová, Slza a teď už Petr Novák. Ať se vám sváteční Blaník hezky poslouchá.

0: Na Blaníku Lenka Filipová, přejeme hezké odpoledne.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Sářino Karlovarské dobrodružství.
0: A kolegyně Sára Voldánová se nám hlásí z Karlových Varů. Sáro, zdravím.
3: Hezký den, my už dnes Vary opouštíme a vydáváme se zpět směr Praha. Bylo to krásné, bylo toho dost, ale úplně klidně bych zvládla ještě víc. Filmový festival je ale stále v podstatě na začátku, takže jestli se sem chystáte, přeju vám alespoň tolik zábavy, co jsme si to užili my. Hlavně jsem šťastná, že jsme si konečně splnili náš skutečně originální sen chodit na filmy, na filmovém festivalu. Ale sehnat ty správné lístky chtělo v našem případě několik let příprav a 4 hodiny stání ve frontě. Teda ne mě, ale mých skvělých kamarádů. Asi jsme si spolu s lístkem ale kupovali i dobrou karmu, protože všechny filmy, které jsme tu viděli, se mi moc líbily a každý mě zasáhl na trochu jiném místě. Karlovarský festival je, nebudeme si lhát, trochu rozporuplná akce. Jedni ho milují, druzí ho nesnáší. Má ale bez pochyby jednu výhodu. Je tu tolik co dělat, že může být přesně takový, jaký ho chcete mít. Já opět děkuju svým skvělým parťákům, že mě zase někam vytáhli a hlavně, že se máme. Doufám, že vás mé povídání bavilo a už teď se na vás těším u dalšího Sářina dobrodružství, ať už bude kdekoliv.
0: Sáro, díky a my už se taky teď moc těšíme.
1: Sářino Karlovarské dobrodružství.
2: Na Blaníku.
0: Za chvíli Kateřina Marie Tichá, Brontosauři a teď už Arakain společně s Alešem Brichtou.

0: Na Blaníku vám krátce před půl jednou zpívala Kateřina Marie Tichá.
1: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
0: A právě Kateřina Marie Tichá je mezi zpěvačkami a zpěváky, kteří zpívají i v naší výroční písničce Slunce dál svítí, která bude mít zásadní roli v naší nové letní hře, ve které můžete vyhrát hodně peněz. Ano, přesně tahle písnička vám ty peníze může přinést.
2: Slunce dál nám svítí nad krajinou.
0: Před 2 lety jsme vám tuhle skladbu dali jako dárek k našemu blanickému výročí, k našemu čtvrtstoletí. A je krásné už jenom to, že existuje nějaká písnička, která vám letos v létě doopravdy přinese peníze. A to je přesně ona. Víc vám k tomu řekneme už zítra, tak dál poslouchejte Blaník.
1: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: A je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku hrajeme jenom české písničky. Za chvíli Karel Gott, Botox, anebo taky skupina Vohnout.
4: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
5: Pomoc! Nemůžu dýchat.
6: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
7: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
8: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
13: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
15: Autokoutek.
16: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
15: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
16: Výhodné financování.
15: Pro nové i ojeté vozy.
16: Ale jen u Autokoutek.
15: Dobrá adresa pro váš vůz.
16: www.autokoutek.cz.
15: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
16: Cinknutí ledu.
15: Smích přátel.
16: Hudbu, kterou máš rád.
15: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
16: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
15: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
16: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
15: Svianela, česká tradiční limonáda.
17: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
11: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
17: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
11: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
17: Zahradagalas.cz.
18: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
19: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
20: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
21: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
22: Na co?
21: Na naši fotovoltaiku.
22: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
21: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
22: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
21: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
22: A kdo se o to postará?
21: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
22: Tak to máme jasno.
23: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.
24: Ve vlaku či autobusu.
25: V čekárně u lékaře.
24: A nebo na procházce v lese.
25: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
24: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
25: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.

0: Léto s Blaníkem, to jsou i letní výlety.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Na veselý kopec,
0: na pustevny,
2: nebo na kartu.

0: všechny členy klubu posluchačů Rádia Blaník jsme si totiž připravili hru, ve které budeme po celé prázdniny rozdávat spoustu 7,5-kilových šunek na kosti od Leka. A stačí velice málo. Zajděte na naše webové stránky radioblaník.cz a nahoře v sekci rádio klikněte na klub posluchačů, do kterého se pak jednoduše přihlaste. A přímo tam se můžete zaregistrovat i do hry o tu velkou, vynikající šunku. Hlavně nám tam prosím napište, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. Možná k vám už brzy dorazí naši krajánci a když uslyší, že máte zapnuté naše rádio, šunka od Leka je vaše. Takhle je to jednoduché. No a s tou šunkou i nejlepší grilovačka letošního léta, na kterou můžete pozvat své přátelé nebo si ji užít se svou velkou rodinou. Rádio Blaník. Za chvíli na Blaníku Verona, Michal Tučný a nebo taky skupina Lucie.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Liveou.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Už od zítřka u nás na Blaníku.
3: Hudba na Vinicích s Liveou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je hudba na Vinicích s Liveou. Hudba na Vinicích.
5: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
6: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
5: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
13: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo, vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Pohlédl do dálky a zvolal.
15: Atava!
14: Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: Je první pondělí v měsíci. Rádio
1: Blaník. Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Jiří Korn s Hanou Buštíkovou na rádiu Blaník. Za 2,5 minuty bude 1. Za chvíli počasí, sváteční tipy a potom další písničky chystáme Marie Rotrovou. V příští hodině taky Hory od skupiny Opět a Radeček.
1: Tak sorry, že mám rád hory.
0: A těšte se taky na tuhle od Karla Kahovce.
2: To se budem prýma mít.
0: Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Zítra bude obloha polojasná až oblačná a výrazně se oteplí. Nejvyšší teploty se zítra dostanou na 26 až 30 stupňů. Ve středu se ale zase ochladí, a to na 20 až 25 stupňů Celsia.
4: Jsme Blaník.
3: Pohodové rádio do každého počasí. Rádio Blaník. Sváteční tipy.
4: Rádio Blaník.
5: Přeji vám pěkný den. Na výstavu Hrady kolem Liberce zve Severočeské muzeum v Liberci. Tam návštěvníci nahlédnou do historie středověkých hradů v okolí města i jejich vývoje v čase. Expozice představuje hrady jako vojenské, správní i obytné stavby a ukazuje jejich proměny od středověku až po zánik některých z nich. Na zámku Stekník se dnes děti vydají na kostýmovanou prohlídku plnou dobrodružství. Spolu s hraběcí rodinou si mohou projít zámeckými komnatami a nenásilnou formou poznat, jak se na zámku žilo v minulosti. Cestou plní různé úkoly, luští tajenku a hledají ukryté stopy. Na konci je čeká malá odměna v podobě sladkého pokladu. Program je určený dětem od 4 do 12 let a zabere asi 50 minut. Tolik sváteční tipy. Ivana Balkovská, Rádio Blaník, Severní Čechy.

0: Martin Ledinský
1: na rádiu Blaník.
2: Za pár vteřin bude jedna, přejeme hezké sváteční odpoledne. Tento týden se odehraje další letní koncert Rádia Blaník. Kdy, kde a kdo na něm zahraje a zaspívá, připomenu za chvíli. Teď už na Blaníku další písničky, je první pondělí v měsíci a tak vám hrajeme jenom česky. Chystáme Olgu Lounovou, Marie Rotrovou a tady už je Xindl X

0: Na Blaníku Olga Lounová, kterou budete moct vidět a hlavně slyšet zpívat naživo už tento týden na Vysočině.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Tentokrát za vámi přijedeme do Pelhřimova, a to v pátek 10. července. Letní koncert Rádia Blaník začne v 5 odpoledne na Masarykově náměstí, kde vám kromě Olgy Lounové zaspívá taky Slza,
2: Mám v hlavě hlasotá, mi připomíná těše dny.
0: Vojta Nedvěd,
3: Děda mi vyprávěl, jak žilo v době, kdy život nosil tisíckrát.
0: A v Pelhřimově nebude na tom dalším letním koncertě chybět ani naše blanická kapela. Vstup je zdarma a letos pro vás máme navíc i speciální dárek. Jedná se o zbrusunovou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun. Tak se pro ní stavte už tento pátek, 10. července v Pelhřimově, kde se na Masarykově náměstí budete báječně bavit na našem dalším letním blanickém koncertě.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
4: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
5: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
6: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: A teď už další písničky, za chvíli na Blaníku Věra Martinová, Petr Muk a v tuhle chvíli už jedeme dál s Petrou Janů a Petrem Jandou. Tak hezký poslech.

0: Věra Martinová na Blaníku, za 8 minut bude 1:30. Léto je v plném proudu a jak to bude dál vypadat s počasím? No, výhled je celkem příznivý. Začátek týdne bude sice ještě ve znamení zamračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů, zítra tedy zamíří ke 30, jo, a v půlce týdne zase trochu spadnou a pocit chladu chvílemi umocní i vítr. A od čtvrtka se častěji ukáže, že slunce a začne se zase citelně oteplovat. O víkendu se pak vrátí i tropické teploty. Tak co, těšíte se, nebo byste raději spíš chladnější počasí? No, nechci vám teda nic vnucovat, ale přece jenom léto je tu jen jednou za rok. Za chvíli na Blaníku opět a Radeček, Michal David nebo taky skupina Jelen.
1: Parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík. Vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Šmešpárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Šmešpárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Šmešpárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Šmešpárkase, když jde o peníze.
4: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
5: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
6: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
7: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
8: Auto na šrot.cz.
9: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
8: Volejte 776 823 833.
9: Auto na šrot.cz.
8: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
9: A zdarma odvezeme.
8: Volejte 776 823 833.
10: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
11: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární Rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka! Pojďte se bavit!
12: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
13: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovacímateriály.cz.
14: Festival jede naplno.
15: A tvoje kariéra?
14: Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. S vášní pro lehkost.
16: Autodíly Váška Frýdlant. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Frýdlant. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
15: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
17: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
15: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami českopolského příhraničí v projektu Objev skryté skvosty 2.
17: Inspirace na webu skryté skvosty EU.
15: Projekt Objev skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021 až 2027.
18: Hej, fakt jsem skákal z chleby na trampolíně a zamnožoval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!
19: Ve vlaku či autobusu.
20: V čekárně u lékaře.
19: A nebo na procházce v lese.
20: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
19: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
20: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
19: Kolony, objížďky, uzavírky.
20: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

všudezdejší skupina Jelen na Blaníku. Hezké odpoledne. Chcete lépe poznat člověka, který složil i naší blanickou písničku Slunce dál svítí? A co dalšího má tento skladatel jménem Jan Vávra na svědomí? To se dozvíte na facebookovém profilu Rádio Blaník. A to není zdaleka všechno. Najdete tam i mnoho dalších zajímavostí. Něco

0: a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
0: Vyrážíte v letě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Dalibor Janda na Blaníku za 4,5 minuty, je tady 14. hodina. Za okamžik počasí, zprávy a v příští hodině Kateřina Marie Tichá se skupinou Benjis.
1: Musíš plavat, nebo skončíš jako těžký kamení, každý ví, časy se mění.
0: Těšte se taky na Hanu Zagorovou. Nebo na Michala Tučného.
2: Já světem táh, jen tak s certou.
0: Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
5: Hezký den vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám v severních Čechách klesnou k 15 stupňům. Zítřejší obloha bude oblačná až zatažená. Odpoledne k večeru se lokálně vyskytne občasný déšť nebo také přehánky, hlavně na horách a na severu kraje. Později k večeru bude deště přibývat i na ostatním území. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 28 stupňům. Toliko počasí a za chvíli už zprávy s Radkem.
3: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz. Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Odkaz reformátora Jana Husa připomněla ekumenická bohoslužba. Na jihu Čech se chystá modernizace železnice. Tři Čechy dnes čeká osmifinále tenisového Wimbledonu. Pěkné odpoledne, přeje Radek Barkman. Odkaz církevního reformátora mistra Jana Husa připomněla dnes v Husinci ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí zhruba 9 desítek lidí a další stovky pak zamířili do Husova rodného domu. Duchovní rozměr slavností doplnil i kulturní program ve městě. Návštěvníci se mohou podívat na vojenské ležení s ukázkami šermu a také hrami pro děti. Od upálení reformátora letos uplynulo přesně 611 let. Hasiči v Brně-Bystrci po 14 hodinách dohasili požár rodinného domu. Ten dostali pod kontrolu už v noci na pondělí, čímž umožnili lidem návrat do okolních objektů. Předtím ale evakuovali celkem 21 lidí. Dva hasiči se při zásahu lehce zranili. Dohašování trvalo až do dopoledních hodin, a to kvůli výrazné členitosti objektu. Příčina požáru bude teprve předmětem vyšetřování. Na jihu Čech chystají velkou modernizaci železnice. Trať z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic čeká kompletní rekonstrukce i elektrifikace. Pokračuje mluvčí správy železnic Nela Frýbová.
8: Přestavba čeká 52 km trati a rekonstrukcí projdou všechny stanice a zastávky. Nová nástupiště budou bezbariérově přístupná. Předpokládaná hodnota celé zakázky je bezmála 8 miliard korun.
7: Stavba začne příští rok v lednu a potrvá do podzimu 2029. Tři české tenisty dnes čeká osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka se střetne s favorizovaným Němcem Alexandrem Zverevem. Karolínu Muchovou v pavouku ženské dvouhry zkusí ve čtvrtfinále doplnit i Marie Bousková, která vyzve Belgičanku Elise Mertens, a také Linda Rosková, která zkusí projít do čtvrtfinále turnaje přes Američanku Madison Keys. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má opět Martin.
0: Radku, díky a za minutu bude 14 hodin. Hezké odpoledne.
3: Martin Ledinský
6: na rádiu Blaník.
0: Je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku celý den hrajeme jenom české písničky. Za chvíli pro vás budeme mít MIG 21, taky Miraj a tady už je Petr Gottwald. Tak hezký poslech.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na rádiu Blaník vám hrajeme celý den
0: jenom hezky česky.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Na Blaníku MiG-21 v čele s Jiřím Macháčkem, který dnes slaví kulaté narozeniny. Je mu 60. Narozeniny slaví taky filmový a divadelní herec a dabér Alexej Piško. I ten má kulatiny, je mu 70. A když se podíváme do světa, tak narozeniny má taky bývalý americký prezident George Bush a tomu je čerstvých 80 let. Takže dnes je to u známých osobností doslova den kulatých narozenin. Ať už slavíte narozeniny kulaté nebo nekulaté, i vám z Blaníku přejeme všechno nejlepší. A ještě musíme vzpomenout na našeho někdejšího kolegu moderátora Vladimíra Čecha, který měl u nás na Blaníku svůj pořad. Dnes by mu bylo 75 let. Vladimír uměl i krásně zpívat, a tak vám teď od něj zahrajeme písničku Kilimandžáro.

0: Česko.
1: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
0: Od pondělí do pátku
1: vždy po 15. hodině na rádiu Blaník.

0: Hana Zagorová na Blaníku, jsou 3:45. Za chvíli další české písničky, chystáme Jaroslava Uhlíře, Karla Zicha nebo taky Marka Ztraceného. Ale teď už pojďme na fotbal s Radkem Barkmanem.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Hezký den. Na mistrovství světa ve fotbale nás dnes čeká velká lahůdka. V derby o Pyrenejský poloostrov se totiž představí největší favorité na vítězství v turnaji, tedy Španělé, a ti vyzvou Portugalsko. Tým vedený legendárním Cristianem Ronaldem sice zatím na turnaji příliš neuchvátil, velké zápasy ale zpravidla umí. Velký mediální humbuk se i tentokrát rozhořel opět okolo Ronalda. Pro nějž to hypoteticky může být poslední zápas na mistrovství světa v kariéře. Už několikrát totiž uvedl, že tento šampionát pro něj bude tím posledním. Dosud za 6 turnajů nastřádal celkem 11 branek. Zámoří ale v optimální formě zatím rozhodně nehraje. Zápas Španělsko-Portugalsko začíná v 9 hodin večer našeho času. Už definitivně naopak skončil jiný velikán světového fotbalu, Brazilec Neymar. Ani jeho výkon totiž Kanárkům nepomohl prolomit prokletí posledních let a po porážce s Norskem se jeho Američané opět pakují z turnaje předčasně. Na medaily tak čekají už dlouhých 24 let, kdy brali zlato v Japonsku a v Koreji. Neymarův gól pouze mírnil porážku se Severany na konečných 1-2. Neymar celkem v reprezentaci zaznamenal 80 branek. Tolik fotbalový speciál Rádia Blaník. Hezký den přeje Radek Barkman.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Na okno nebo na auto?
5: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku?
4: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
5: Sbírejte je s námi celé léto
4: na všech našich akcích a výjezdech.
5: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
4: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
5: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
7: Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejně.
8: Připravte se v Jablonci! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
8: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
9: www.cirkushumberto.com.
10: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
14: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
13: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
16: Máte doma solární elektrárnu?
17: Tak pozor! Rádio Blaník
16: a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
17: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
16: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
18: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
16: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
17: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
16: v článku Energoporadna Rádia Blaník.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Gott. Hezké sváteční odpoledne. Je pondělí a to vždycky kolega Daniel Rumpík loví v kalendáři.
1: Rádio Blaník uvádí slavné tváře z kalendáře.
2: Krásný dobrý den, je tady další prázdninové pondělí a před námi je opět pohled na některá významná hudební výročí. Dnes můžete společně s námi zavzpomínat na herce, moderátora a také velkou blanickou legendu Vladimíra Čecha. Dožil by se 75 let.
3: Každý den se s vámi na Rádiu Blaník toulám po místech, kterými jsem na svých pěších túrách sám prošel a lecos se o nich dozvěděl. Rád vám o tom všem povyprávím.
2: Vladimíre, my všichni z Blaníku tě tam nahoru zdravíme a pořád na tebe moc a moc vzpomínáme. A teď přejdeme k Beatles. Právě dnes uplynulo už 69 let od jednoho z největších hudebních setkání v dějinách. Poprvé se potkali Paul McCartney a John Lennon. A pozor, u Beatles ještě zůstaneme. Zítra oslaví své už 86. narozeniny jejich někdejší bubeník Ringo Starr. Pozítří pak oslaví své 67. narozeniny zpěvák Petr Gottwald. Milý Petře, za celý Blaník už nyní srdečně blahopřejeme. Tu ještě jednoho známého Ringa. Ve čtvrtek bude slavit známý textař, herec, zpěvák, výtvarník a hudebník František Ringo Čech. Bude mu 83 let. V neděli si pak připomeneme přesně 64 let od úplně prvního koncertu legendárních Rolling Stones. Jejich honorář tehdy činil pouhých 25 liber. Schválně, jestli je tehdy napadlo, že ještě ve třetí dekádě 21. století budou stále plnit velké stadiony. Pro dnešek je to vše, užívejte léto a já se těším opět na slyšenou. Daniel Rumpík, Rádio Blaník.
1: Slavné tváře z kalendáře. Každé pondělí na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku další písničky. Těšte se na Tomáše Kluse s Anetou Langerovou, na Michala Tučného nebo na skupinu Holky.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v

0: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
1: Že nic neřešíš.
0: Přesně.
1: Proto jsme vybrali Auto ESA.
0: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dnešní večer na televizi Seznam bude ve znamení italského humoru. Paolo Villaggio se tentokrát dostane do prekérní situace, když je co by bázlivý úředník podobný nejnebezpečnějšímu zločinci světa. Komedii Taková malá bestie si užijete na televizi Seznam už dnes od 20 hodin a 10 minut.

to kruh souznění. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Na Blaníku skupina Lucie, za pět minut je tady 15. hodina. Za chvíli tu budou další zprávy a v příští hodině Čechomor, Helena Vondráčková, nebo taky Věra Martinová. Na Blaníku vám celé léto hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí.
2: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. V noci očekávejme v severních Čechách zpočátku zataženo, místy deštivo, později polojasno. Zítra se to moc nezmění, bude oblačno až zataženo, odpoledne a k večeru se lokálně vyskytne občasný slabý déšť. Hlavně na horách a na severu kraje. Později k večeru bude deště přibývat i na ostatním území. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 28 stupňům. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
1: Jak bude?
3: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
2: Na trase Mladá Boleslav Česká Lípa u odbočky na Doxy bouralo osobní auto. Nabouralo do stromu. Počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech. Na dálnici D8 na 31. kilometru ve směru na Prahu dejte pozor na porouchanou dodávku, projíždějte místem velmi opatrně. V Liberci v Nových Pavlovicích v ulici Květnové revoluce u křižovatky se Sokolovskou dejte pozor na rozlitý olej na silnici. A ještě se podíváme na dálnici D8 mezi 48. a 64. kilometrem ve směru na Drážďany. Na krajnici probíhají údržbové práce, tak s tím počítejte a projíždějte opatrně. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli už zprávy s Radkem.
1: Kolony, objížďky, uzavírky.
3: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Česká delegace se chystá na summit v Ankaře. Na Frýdeckém Místecku zemřel cyklista. V Teheránu se koná smuteční průvod za Chameneího. Krásné odpoledne přeje Radek Barkman. Už v úterý ráno vyrazí česká delegace na očekávaný summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Povede jí premiér Andrej Babiš. Na palubě nebude chybět ani prezident Petr Pavel, který by zde však měl mít spíše jenom okrajovou roli. Na obou hlavních akcích, tedy úterní neformální večeři i na středečním jednání Severoatlantické rady, tak bude přítomen pouze ministerský předseda. Na Frýdecko-Místecku dnes ráno došlo ke smrtelné nehodě. V Dolní Lomné totiž srazil 64-letého cyklistu řidič osobního vozidla. Následně řidič z místa nehody odjel a také havaroval do příkopu. Dechová zkouška navíc ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté. Počasí je toto léto zatím nevyzpytatelné. Nejdříve nás sužovala extrémní vedra, posléze průdrž mračen, déšť, krupobytí anebo silné vichry. Co dělat v případě, když nás bouřka zastihne na cestě autem, to nám řekne mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
3: Když nás zastihne bouřka v autě, tak bychom z toho vozidla neměli vystupovat, měli bychom jízdu přizpůsobit těm povětrnostním podmínkám. Pokud můžeme, tak zastavit, nejlépe zase někde mimo stromy a počkat, než ta bouřka odezní. Určitě bychom se neměli dotýkat kovových částí vozu.
2: Plechová karoserie totiž funguje jako Faradayova klec. V íránském hlavním městě Teheránu se dnes koná smuteční průvod. Ten je součástí šestidenního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chameneího. Nejvyšší íránský vůdce přišel společně se svými blízkými o život 28. února při úderech na Irán. Průvod sledují v ulicích desítky tisíc lidí. Mnozí z nich vyzývají k pomstě za jeho zabití. Své výhrušky směřují především Donaldu Trumpovi. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Martin.
4: A za půl minuty bude 15 hodin. Hezké sváteční odpoledne.
5: Martin Ledinský
1: na Rádiu Blaník.
4: Za chvíli se vydáme na sváteční výlet s Miroslavem Táborským. Konkrétně tento týden se budeme vydávat na místa, u kterých je právě teď ten ideální čas na jejich návštěvu. Je první pondělí v měsíci a to vám na Blaníku hrajeme jenom české písničky. Za chvíli Čechomor, Iveta Bartošová a právě teď Kabáti.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Čechomor. Pěkné odpoledne. S kolegou Mirkem Táborským se teď vydáme na další zajímavé místo, u kterého je právě teď ideální čas na jeho návštěvu. Právě teď zamíříme do Hradce Králové k vyhlídkové stavbě Koral.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
0: Mirku, hezké odpoledne.
3: Krásný den, milí Blaníci. Tento týden vás budu s dovolením lákat na místa, která je dobré navštívit právě teď. A začnu u vyhlídkové stavby Koral, která vyrostla na Královéhradeckém velkém náměstí. To patří k největším historickým náměstím v Česku. Jeho prostor je dlouhý 340 metrů a široký až 90 metrů. Pozornost a emoce zde opakovaně provokuje velký rozsah plochy sloužící jako parkoviště. I z toho důvodu tu vznikla během loňských jarních měsíců nová atypická stavba vyhlídka Koral. Ta zviditelnila pozapomenutou secesní studnu, která se ztrácela mezi auty. To se změnilo, když kolem studny vyrostla 4 metry vysoká dřevěná vyhlídková stavba. Pokud na ní vystoupáte, nabídne se vám netradiční výhled. Má vést k zamyšlení nad tím, k čemu by náměstí mělo sloužit. Instalace vyhlídky vznikla u příležitosti 8. výročí založení města. Projekt iniciovala a realizovala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci s architektonickým studiem Archwerk, konkrétně Martinem Klodou a Hanou Procházkovou. Vyhlídková věž Koral volně odkazuje na Coral del Carbón ve španělské Granadě, což je čtvercová stavba ze 14. století s patrovým ochozem. Ta ohraničuje rajský dvůr, v jeho středu se nachází studna. Jak šel čas, budova měnila svou úlohu, ale studna vždy poskytovala příchozím osvěžení a stala se místem setkávání kultur. Studna v Hradci Králové takovému účelu nikdy nesloužila, protože její funkce je už více než 120 let spíše dekorativní. I ona má však vzhledem ke své poloze předpoklady stát se místem setkávání, zamyšlení a diskuzí. Vyhlídka kolem ní měla původně stát jen 4 měsíce do poloviny září 2025. Nakonec bylo rozhodnuto, že bude sloužit o rok déle, do září 2026. Takže pokud budete v Hradci, zastavte se na náměstí, ať si netradiční prvek ještě stihnete prohlédnout. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
1: Výlet na kole krásnou letní krajinou.
2: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
2: na rádiu Blaník.

0: Je první pondělí v měsíci. Rádio
1: Blaník. Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Na Blaníku vám zpíval Karel Černoch, za 9 minut bude 15:30. Tak co, milí Blaníci, jak se máte o dnešním státním svátku? A co pak vás dnes nebo v těch předešlých dnech potěšilo? Napište nám to v SMS-ce na číslo 603 118 118. Za chvíli si některé z vašich SMS-ek přečteme a možná si s někým z vás taky popovídáme. Ještě jednou připomínám číslo, kam můžete psát své SMS-ky, co vás potěšilo. 603 118 118. A když už jsme u těch SMS-ek, tak před malou chvílí nám poslala pozdrav z dovolené Mirka. Dobré odpoledne do Rádia Blaník, posílám pozdrav z Malorky, je tu nádherné počasí bez jediného mráčku, teplé průzračné moře, dnešní první snídaně byla velice bohatá a už teď se těším na večeři. Jo, Mirko, ono to hodně bývá o té kuchyni, jo, tam co dojedem, takže já věřím, že tu si taky budete užívat, jo, španělská kuchyně. No prostě paráda, tak krásně si užijte dovolenou, no a za chvilku další písničky tady u nás na Blaníku. Gump, Marie Rotrová nebo taky Olympic.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
2: Buďte u toho s námi. Nejbližší program,
3: čerstvé výsledky
2: i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal.
3: Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Sluníčkové léto.
6: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
5: Sbírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
6: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
5: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
6: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
5: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
7: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matracehaken.cz. Spěte jako miminko.
8: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být stále aktivní a soběstační? Seniorské elektrické tříkolky a čtyřkolky Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákup k lékaři nebo na výlet. Nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. K vyzkoušení jsou v prodejně Selvo v Liberci, kde je lze nyní zakoupit se slevou až 33%. Selvo Liberec, Milady Horákové 1093.
9: Benátka! Největší hudební festival v Liberci od 23. do 26. července. Čtvrtek slovenský večer, pátek legendární rockset, taky Lucie, Činasky, Škvor, Miraj, Doktor Pepe a další. Vstupenky na webu benátka.cz. Benátka, pojďte se bavit!
10: I my umíme zahrát metalové pecky. Artwelt, specialista na svářickou techniku a robotické svařování. Artwelt.cz.
11: Na Benátskou vás zve firma Kilich, specialista na spojovací materiály. S námi to vždy spojíte. Spojovací materiály CZ.
12: Festival jede naplno. A tvoje kariéra? Bouchni do strun a přidej se k DGS. Hledáme nové kolegy ve Frýdlantě a Liberci. DGS. Zvláštní pro lehkost.
13: Kolik výjimečných míst míjíte, aniž byste o nich věděli?
14: Vyhlídka na Skokanském můstku, barevná jezírka nebo poutní cesta nahoru Matky Boží.
13: Vydejte se za příběhy, architekturou a krásami česko-polského příhraničí v projektu Objev Skryté skvosty 2.
14: Inspirace na webu Skryté skvosty EU.
13: Projekt Objev Skryté skvosty 2 je realizován a spolufinancován prostřednictvím programu Interreg Česko-Polsko 2021-27.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění. Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
17: Autokoutek.
18: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
17: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
18: Výhodné financování.
17: Pro nové i ojeté vozy.
18: Ale jen u Autokoutek.
17: Dobrá adresa pro váš vůz.
18: www.autokoutek.cz.
17: Již 30 let. Léto má svůj zvuk.
19: Cinknutí ledu.
17: Smích přátel.
19: Hudbu, kterou máš rád.
17: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
19: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
17: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
19: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
17: Svianela, česká tradiční limonáda.
20: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
21: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
22: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
23: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.

Na Blaníku skupina Olympic přejeme krásné odpoledne. Před chvílí jsem se vás ptal, co vás dnes nebo v uplynulých dnech potěšilo a vy píšete SMSky na číslo 603 118 118. Je jich tu neuvěřitelná spousta. Na všechny se bohužel nedostane, tak pojďme namátkou na některé z nich. Napsala například Vlaďka ze Seče. Krásné odpoledne, Blaníčku, potěšili mě děťátka, neboť mi připravili krásnou oslavu 70. narozenin. Za což jim moc děkuji, Vlaďko, všechno nejlepší přejeme. Napsala taky Dana z Volenic u Loun. Krásné odpoledne, nejvíce mě potěšilo, že bylo krásné počasí. Hlídali jsme vnoučata a ty si užili suprově bazén. Všem posluchačům i vám přeji krásný den a pohodičku jen. Dano, vám taky moc děkujeme. Lída z Vysočiny píše, ahoj Blaníčku, dnes mě potěšilo, že celé pondělí hrajete české písničky, hlavně ty starší. Jste super rádio, ráda vás poslouchám. Milá Lído, děkujeme. Musím říct, že i my moderátoři si vždycky tento den na Blaníku moc užíváme. Jirka ze Suchovršic píše, moc mě potěšila skvělá sobotní neplánovaná grilovačka s těmi nejpřáteli a také se moc těším tuto sobotu na výlet do Prahy. Jirko, i vám děkujeme. Máme tady taky další zprávu a to od Peti. Mě potěšila moje láska, moje přítelkyně Janička, která je nemocná, angína.

0: Benešova. Tak i Denise a Tomášovi s Vlašimi moc děkujeme za zprávu a vám všem ostatním taky. Více už se jich sem bohužel z časových důvodů nedostane, tak pojďme dál za krásnými českými písničkami. Za chvilku Václav Neckář, Krištof nebo taky Věra Martinová.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
6: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
5: Super, a balakrylem natřeme futra.
6: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Na Blaníku dohrává Věra Martinová, za 5 minut budou 4. Za chvíli tu budou zprávy a hned po nich další písničky. V příští hodině například Jiří Schellinger. Zapomněla vážení na jahody mražení. Taky Petra Janů s Věrou Špinarovou. Nebo Karel Gott. Moje slzy vsákne zem, já blázen jsem, když je hledám. Jsme Blaník a celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Hezký den vám přeje Ivana Bálkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra v severních Čechách vystoupají k 28 stupňům, na horách ke 23. Foukat bude mírný západní vítr, bude oblačno až zataženo, odpoledne k večeru se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky, hlavně na horách a na severu kraje. Později k večeru bude deště ještě více přibývat a také na ostatním území. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
1: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
2: V Liberci v Nových Pavlovicích v ulici Květnové revoluce u křižovatky se Sokolovskou dejte pozor na rozlitý olej na silnici. Projíždějte opatrně. Dále zavítáme na dálnici D8 mezi 68. a 48. kilometrem ve směru na Prahu. Na krajnici probíhají údržbové práce, tak projíždějte opatrně. Dále se podíváme do Chomutova v ulici Podstrání, probíhají stavební práce taktéž. Tady je silnice ale uzavřená, tak s tím počítejte a zvolte jinou trasu. Další neprůjezdný úsek máme také na Děčínsku v Jiříkovicích ve Filipovské ulici. Tady probíhá oprava železničního mostu a na Lounsku na místní silnici probíhá oprava mostu taktéž, tentokrát přes potok Hasina a tady je silnice neprůjezdná. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli už zprávy s Radkem Barkmanem.
3: Ráno do práce?
1: O víkendu na výlet.
3: S Blaníkem jsme s vámi i na vašich cestách.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Poslanci schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Na Děčínsku hořel hotel ve Vysoké Lípě. Pousková si čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. Hezké odpoledne, přeje Radek Barkman. Poslanci budou tento týden schvalovat novou výši rodičovského příspěvku. Ten by měl stoupnout ze 350 na 400 tisíc korun. Projednávat se v nejbližších dnech bude také sporná novela stavebního zákona týkající se rychlejšího a jednoduššího povolování staveb. Sněmovna navíc bude hlasovat i o kontroverzní předloze k veřejným rozpočtům. Zámek Žinkovy na jižním Plzeňsku nabízí návštěvníkům dva nové prohlídkové okruhy. Se 142 pokoji se jedná o největší soukromý zámek v Česku. Umělecký ředitel Vojtěch Odcházel zve návštěvníky na zajímavý mix.
5: Zámek Žinkovy je ve stylu pozdního historismu a říká se mu romantická perla Čech, protože opravdu v sobě kombinuje to nejkrásnější z různých slohových etap. My můžeme zde obdivovat nádherná gotická okna, ostění oken, vitráže gotické, krásné lineární bosáže a z grafito.
4: První návštěvnický okruh se jmenuje Vznešené patro a představuje reprezentační srdce zámku. Druhý okruh pak nabízí šlechtické komnaty. Hasiči na Děčínsku dnes předpolednem vyjížděli k požáru hotelu ve Vysoké Lípě. Před ohněm tu evakuovali 8 lidí, nikdo z nich se ale nezranil. Hořet tu začala fritéza, později se oheň odsáváním dostal do půdních prostor. K požáru hotelu v části Jetřichovic vyjíždělo celkem 9 hasičských jednotek. Uzavřená byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. Česká tenistka Marie Bousková se čtvrtfinále Wimbledonu nezahraje. Prohrála totiž dvousetovou bitvu s Belgičankou Elise Mertens. V akci ještě dnes bude Linda Rosková, ta se poměří s Američankou Madison Keys. Jiří Lehečka pak na závěr mužského programu vyzve Němce Alexandra Zvereva. Tolik zprávy Rádio Mladík a slovo má Martin.
0: Radku, díky a za půl minuty bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
3: na Rádiu Blaník.
0: I letos se přes léto konají speciální prohlídky elektráren. Víc vám k tomu prozradíme za chvíli. A ještě předtím další písničky chystáme Jiřího Schellingera, Buty. A teď už je před námi skupina Turbo. Je první pondělí v měsíci a tak vám na Blaníku celý den hrajeme jenom české písničky. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Jiří Schillinger na Blaníku, hezké odpoledne. Prázdniny naplno odstartovaly a právě v tomto období se i letos konají speciální prohlídky elektráren. Na co se můžete těšit, to nám teď poví mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: Tradičně velký zájem o prohlídky vodní elektrárny Lipno a dosavadní obsazování volných míst to jen potvrzuje. Na své si přijdou i zájemci o jadernou energetiku. Ti se sice přímo fyzicky nepodívají do areálu jaderné elektrárny Temelín, ale mají možnost si ji prohlédnout virtuálně. A pomocí speciálních brýlí s virtuální realitou se tak dostanou do míst, kam by se běžný návštěvník ani nepodíval, to znamená například do Velína nebo do skladu čerstvého a použitého paliva.
0: Tak pokud vás tyhle prohlídky zajímají, prozkoumejte webové stránky elektráren a ČEZu a užijte si zajímavé exkurze. Radio Za chvíli na Blaníku Petra Janů s Věrou Špinarovou, taky Ilona Čáková a tady už je skupina Keks.

0: Takhle hezky česky to u nás na Blaníku hraje každé první pondělí v měsíci. To byla Petra Janů s Věrou Špinarovou. Za 6 minut bude 5:30. Dál pro vás budeme mít třeba Petra Spáleného.
1: Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím.
0: A chystáme taky Karla Gota nebo Jarošovský pivovar od Argemy. Pěkné pondělní odpoledne.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky na hudbu na Vinicích s Lajvkou.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Už od zítřka u nás na Blaníku.
4: Hudba na Vinicích s Lajvkou.
5: Nejkrásnější české a moravské vinice.
4: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
5: Špičková vína.
4: To je hudba na Vinicích s Lajvkou. Hudba na Vinicících.cz.
6: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Liberec v nákupním parku Severka. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
8: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: V parcelboxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík, vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
10: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
11: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
12: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
13: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
14: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
15: Autonašrot.cz.
16: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
15: Volejte 776 823 833.
16: Autonašrot.cz.
15: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
16: A zdarma odvezeme.
15: Volejte 776 823 833.
17: Jady.
18: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodeji.
19: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
20: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
21: Carglass opraví, Carglass vymění.
22: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
0: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
1: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
17: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
1: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
17: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
1: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
17: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
1: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
17: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
23: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: Tak kam to bude?
1: Na Bouzov?
0: Na Křivoklát?
1: Nebo na Karlštejn?
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Petr Spálený. Pěkné odpoledne. Zítra se na rádiu Blaník opět vrátíme v čase. Od 9. dopolední se vypravíme do jednoho roku a budeme vám z něj hrát písničky a vzpomínat na to, co zásadního se tehdy událo. Jednu nápovědu pro vás mám už teď. V tom zítřejším tajemném roce měl premiéru jeden český film o comebacku jedné kapely, ve které hrál například Miroslav Krobot, Bolek Polívka nebo Karel Hermánek. Vzpomínáte?
1: Tak jsem si říkal, kdybychom se s klukama dali třeba dohromady. Co by to lidi zajímalo?
2: Ty vole, na vás bude lidi zajímat už jenom to, jestli nějak zajímavě nebo morbidně umřete.
1: Já ti říkám, že revival letí.
0: Tak to byla první dnešní indicie. No a více zítra dopoledne v tajemném roce, který tu bude opět mezi 9. a 10. hodinou. Za chvíli na Blaníku Bára Baziková nebo taky Hana Zagorová se Standou Hloškem a Petrem Kotwaldem. Ode mě je to pro dnešek všechno, loučí se Martin Ledinský a za chvíli už s vámi bude podovolené, odpočatý a do éteru Rádia Blaník natěšený Vlasta Suk. Tak co, stýskalo se vám po něm? Mě strašně. Vlasto, vítej zpátky!
3: 7,5 kila radosti.
4: To je lekošunka na kosti.
3: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
4: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás

0: Dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
1: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk hodí.

0: Michal Tušný, taky Tomáš Linka, El Paso, na Blaníku, zdraví vás Vlasta Cukřehu, krásné sváteční odpoledne, za okamžik dáme čerstvé zprávy a taky pohodové písničky pro vás vybíráme, Alice Springs, bude tu jízda.
1: Nechci trápení, nechci strach a pláč,
0: taky se těšte na Brontosaury.
1: Na půdě jsem vystřelil růži z papíru.
0: A nabídnu Helenu Vondráčkovou, dvě malá křídla tu nejsou, tak se těšte. Na Blaníku dnes celý den hrajeme hezky česky, za 6 minut bude 17 hodin.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Pěkný den vám přeje Ivana Balkovská. Nejvyšší denní teploty nám zítra v severních Čechách vystoupají k 28 stupňům, na horách ke 23. Foukat bude mírný západní vítr. Bude oblačno až zataženo, odpoledne k večeru se lokálně vyskytne občasný déšť, anebo přehánky. Později k večeru bude déšť přibývat i na ostatním území. Toliko počasí a teď se podíváme na silnice.
4: Jsme Blaník.
2: Pohodové rádio. Do každého počasí. Blaník za volantem.
3: Dejte pozor na Děčínskou ve Varnsdorfu v Pražské ulici u křižovatky s Edisonovou. Tady bourala dvě osobní auta, projedete s omezením. Další komplikace máme v Chomutově v ulici Karolíny Světlé u kruhového objezdu. Tady máme nehodu dvou osobních aut, taktéž projedete s omezením. V Liberci v Nových Pavlovicích v ulici Květnové revoluce u křižovatky se Sokolovskou dejte pozor na rozlitý olej na silnici. Na Českolipsku v Doksech v Nerudově ulici probíhají práce na silnici, tady počítejte s omezením. A v Mostě Chanově v ulici Nová výstavba probíhají práce na silnici, tak dejte pozor. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli už zprávy s Radkem.
2: Kolony, objížďky, uzavírky.
4: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.
2: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
5: Už zítra začíná v Ankaře summit NATO. Ve zbytku týdne se bude postupně oteplovat. Basketbalisty čeká kvalifikace se Stonskem. Pěkný sváteční podvečer přeje Radek Barkman. Česká delegace se chystá na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Jejím vedoucím bude premiér Andrej Babiš. Program prezidenta Petra Pavla dosud Hrad nezveřejnil. Ministr zahraničí Petr Macinka k tomu novinářům řekl.
6: Už to, že pan prezident se soudí z vlády ústavního soudu a že není ochoten ani schopen uvažovat nad tím, že úplně nová vláda chce jet na úplně první svůj summit NATO, prezentovat svoje pozice a obhajovat si svoje pozice sama, tak už to samozřejmě poškozuje Českou republiku.
5: Babiš se už zítra zúčastní neformální večeře lídrů jednotlivých zemí. Ve zbytku týdne se bude oteplovat. Po chladném pondělí by teploty opět měly atakovat příštích dnech hranici 30 stupňů Celsia. Od středy navíc ubude i dešťových srážek. Víkendová obloha pak bude převážně jasná a teploty mohou přesáhnout i tropické hodnoty. V úterý a ve středu však platí výstraha i před silným nárazovým větrem. Horonínská zoologická zahrada začala osazovat rybami dvě nová akvária. Nacházet se zde bude až 2000 ryb 35 druhů. Zoo by však měla pavilon otevřít až v průběhu srpna. Původní pavilon otevřený už v roce 1981 s přístavbou mořského světa poničilo před 5 lety tornádo. Náklady na nový vyšly na 70 milionů korun. Čeští basketbalisté už za několik okamžiků vyzvou v kvalifikaci o postup na mistrovství světa Estonsko. Po porážce ve Švédsku potřebují celek z Pobaltí podobně jako v prvním zápase nutně porazit, aby si zajistili druhé místo ve skupině. Utkání se odehraje v Brně a dá se očekávat, že český výběr požene početná divácká kulisa. Tolik zprávy Rádia Blaníka, slovo má Vlasta.
0: S přáním krásného pondělí, jsem tady, dobré odpoledne.
2: Vlasta Suk
4: na Rádiu Blaník.
0: Nádherný sváteční den vám všem. Za 2 minuty 17 hodin, za okamžik to budu mít dobrou zprávu pro milovníky vína a dobré muziky. Pozvu vás na jedno skvělé tradiční vinobraní. Tak poslouchejte Blaník dál a vychutnávejte si další české písničky. Za chvíli třeba Alice Springs a jízda, Lenka Filipová nebo Miraj. Když nemůžeš, tak přidej. Dávám.

0: Dobré odpoledne s Blaníkem. Když bych řekl, že nám teď dospívala Alice Taťounová, možná si řeknete, to byla přece Alice Springs. No, to je sice pravda, ale rodné jméno je skutečně Taťounová. Pseudonym Springs si dala podle australského města. Tak, taková zajímavost. 8 minut po 17. přeji vám krásné pondělí. No a teď, jak jsem slíbil, vás pozvu na pálavské vinobraní. To se uskuteční o druhém zářijovém víkendu a ten program bude opravdu pestrý. I pro děti spousta zábavy. Další podrobnosti prozradí mluvčí pálavského vinobraní Dominik Ryšánek. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám do studia i samozřejmě všem, co nás právě poslouchají. Určitě pálavské vinobraní je vhodné i pro rodiny s dětmi. Připravujeme pro ty děti nejenom program, ale budou tady i historické ukázky, řemeslné dílničky a různá interaktivní stanoviště. Takže rodiče si samozřejmě mohou užít atmosféru vinobraní, ale tak i samozřejmě děti, které se mezi tím zabaví. Je to akce opravdu pro všechny generace a já věřím tomu, že každý, opravdu každý si na tom pálavském vinobraní najde tu svoji část programu, která se mu bude líbit.
0: Bude to velké, tak se těšte. Druhý zářijový víkend, pálavské vinobraní. Jsme Rádio Blaník, dnes celý den hrajeme jenom hezky šesky, důkazem toho Brontosauři, Růže z papíru a za chvíli i Helena Vondráčková. Krásný svátek.

0: další krásná písnička pro vás z Blaníku Helena Vondráčková. Dvě malá křídla tu nejsou. 10 minut před 17:30. Dneska si užíváme státní svátek, připomínáme si den upálení mistra Jana Husa a za chvíli si tento svátek tak trošku rozebereme. Zaměříme se třeba na to, v čem byl Hus tak významný. Nejenom to se dozvíte za pár minut. Do té doby hezké české třeba od Petra Muka a taky nám zaspívá Jiří Bílý písničku Neptej se.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
3: Připravte se v Jablonci. Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
3: 2. až 18. července Jablonec nad Nisou u Tajvanu.
4: www.cirkushumberto.com.
5: V Libereckém kraji, přímo v Českém ráji, ve Všeni u Turnova, sídlí naše rodinná firma Matrace Hakem. Přijeďte si vyzkoušet kvalitní české matrace, postele z poctivého masivu, přikrývky, polštáře i rošty. V akci skladem i na míru. Otevřeno v neděli. Matrace Hakem, Všeň u Turnova. Dovoz, výnos i montáž zdarma. Matrace Haken.cz. Spěté jako miminko.
6: Autokoutek.
7: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
6: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
7: Výhodné financování.
6: Pro nové i ojeté vozy.
7: Ale jen u Autokoutek.
6: Dobrá adresa pro váš vůz.
7: www.autokoutek.cz.
6: Již 30 let.
8: Léto má svůj zvuk.
9: Cinknutí ledu.
8: Smích přátel.
9: Hudbu, kterou máš rád.
8: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
9: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
8: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
9: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
8: Svianela, česká tradiční limonáda.
10: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
11: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Čekat na lepší cenu? Už není na co.
13: Zahrada Galas nabízí poslední nové rodinné byty za staré ceny.
12: I hned k nastěhování a bez hypotéky. Stačí jen 20% ceny bytu.
13: Zahrada Galas. Moderní družstevní bydlení v Liberci, Františkově.
12: Zahradagalas.cz.
14: A budu mít vlastní pokojík v novém bytečku.
15: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
0: Fotky z našich akcí.
2: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
3: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.

0: Je první pondělí v měsíci.
1: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Hrajeme hezky česky na Blaníku Xindl X, Olga Koenigová a písnička V blbým věku. Ještě 6 minut a bude 6:15. Dneska máme sváteční den, je pondělí 6. července. Připomínáme si den upálení mistra Jana Husa. Kdo to vlastně byl a co přinesl pro společnost? To říká historik Marek Skřipský.
1: Musíme si uvědomit, že byl také děkanem artistické fakulty Pražské univerzity a později dokonce rektorem celé univerzity. Husovi a lidem kolem něj se také připisuje zavedení diakritiky do češtiny, které vlastně zjednodušilo český pravopis.
0: A v čem byl významný?
1: O tom jeho významu už za jeho života svědčí i to, že bezprostředně po jeho smrti česká šlechta posílá králi Zikmundovi stížný list, pod kterým je 100 pečetí, a to upálení tak není bráno jenom jako věc nábožensko-teologická, ale i jako urážka českého království.
0: A za co ho tedy koncil poslal na hranici?
1: Hus sám doufal, že mu ten koncil umožní jakousi diskuzi, nějakou obhajbu těch svých názorů, což se fakticky nestalo, on byl pouze požádán o to, aby odvolal některé body svého učení. Ten koncil nabízel takovou jako jenom hodně měkkou formulaci, nicméně Hus i toto odmítnul a trval stále na svém.
0: No jak to dopadlo, to všichni víme. 6. července 1415 byl upálen. No a dneska tedy státní svátek. Navíc je první pondělí v novém měsíci, takže Blaník hraje jenom hezky českým. Za chvíli pro vás Václav Neckář a taky Black Milk 7x.
2: Slunce dá nám svítí. Slunce dál svítí.
3: A pro vás to navíc znamená i hodně peněz za málo muziky.
2: Za jednu jedinou písničku.
3: Tak buďte ve střehu.
2: Slunce dál svítí.
3: Už od zítřka na sluníčkovém Blaníku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Chystáte nový plot? V Prodoma nyní pořídíte vybrané plotové systémy Dyton se slevou 20%. Získejte moderní vzhled a špičkovou kvalitu pro váš dům i zahradu. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Mudré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Skupina Katapult a Hlupák váha. Posloucháte Rádio Blaník, sváteční vysílání jede dál, za okamžik čerstvé zprávy, počasí a doprava. No a pak si zahrajeme v další hodině třeba Jakuba Smolíka.
1: Potom nebuď z toho smutná,
0: až se ti jednou bude zdát.
1: I když je to tak,
0: zaspívá Karol Zich.
2: Všechno pána, co hraje.
0: A nabídnu Pavla Vovka. O růby, nechtěj mi lásku brát.
3: O nechtějí mi lásky.
0: No, vždy to říkám. Hrajeme hezky česky, za 5 minut už bude 18 hodin.
4: Rádio Blaník.
5: Rádio Blaník. Počasí.
4: Rádio Blaník.
6: Hezký podvečer vám přeje Ivana Balkovská. Nejnižší noční teploty nám v severních Čechách klesnou k 15 stupňům. Zítra bude oblačno až zataženo. Odpoledne a k večeru se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Později k večeru bude deště přibývat i na ostatním území. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají k 28 stupňům, na horách ke 23. Toliko počasí a teď už dopravní servis.
5: Nečekejte na lepší počasí. Autentické divadelní představení Vinnetou hrajeme jen v létě. www.westernové-městečko.cz Blaník za volantem.
6: Na Českolipsku v Drnovci bourala 2 osobní auta. Tady projedete s omezením. V Liberci v Nových Pavlovicích v ulici Květnové revoluce u křižovatky se Sokolovskou dejte pozor na rozlitý olej na vozovce, stále tam přetrvává. Na Českolipsku v Doksech v Nerudově ulici probíhají práce na silnici, tak počítejte s omezením. Podíváme se ještě do mostu v ulici Jarmily Glazarové probíhá rekonstrukce vodovodu, tady je silnice neprůjezdná, zvolte tedy jinou trasu. A na cestě z Teplice na most za Chotějovicemi probíhají práce na silnici, taktéž počítejte s omezením provozu. Tolik dopravní servis pro severní Čechy a za chvíli už zprávy s Radkem.
5: Kolony, objížďky, uzavírky.
7: Poslouchejte Blaník a buďte v obraze.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Zemřel známý psycholog Petr Šmolka. Na festivalu ve Varech měl premiéru dokument o Basíkové. Nosková bojuje o čtvrtfinále Wimbledonu. Krásné pondělí přeje Radek Barkman. V neděli zemřel známý psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Šmolka se zasadil především o etablování manželského a rodinného poradenství. Založil psychologický spolek Asociace manželských a rodinných poradců, kde byl mnoho let prezidentem. Varoval také před hledáním optimálních partnerů a snahou ty současné změnit. Bez klimatizace si už mnoho lidí nedokáže léto představit. Ta je ve většině vlaků součástí ventilace a funguje celoročně. V zimě přitápí a v létě naopak chladí. Kolik stupňů teď ve vlacích naměříme, to řekne za České dráhy Petr Šťáhlavský.
3: Základní nastavení interiérové teploty ve vlacích je přímo od výrobců nastaveno na 22 stupňů Celsia. Při rostoucí teplotě vně vozidla pak dochází k úpravě také vnitřní teploty. Systém udržuje rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou na úrovni zhruba 6 až 8 stupňů Celsia.
2: Což je právě teplota doporučovaná i zdravotníky. Na festivalu v Karlových Varech měl dnes v nesoutěžní sekci premiéru dokument o Báře Basíkové. Režisérka Helena Třeštíková zde mapuje 50 let života populární zpěvačky s jeho vrcholy i pády. Po promítání sklidil od přítomného publika ohromný aplaus. Třeštíková v dokumentu navázala na předchozí dokument o zpěvačce s názvem Bára Be Life. Česká tenistka Linda Nosková bojuje o své druhé singlové grandslamové čtvrtfinále v kariéře. Proti vítězce loňského Australian Open Američance Madison Keys začala dobře na servisu a po zisku breaku v 10. gemu se dostala do vedení 1-0 na sety. Vítězka tohoto souboje se v úterním čtvrtfinále poměří s Belgičankou Elise Mertens. Tolik zprávy Rádia Blaníka, pokračuje Vlasta.
1: Vlasta Suk na Rádiu Blaník.
4: Ano, jsem s vámi. Krásný podvečer vám si. Necelá minuta nás dělí od 18 hodin. Stačí málo a můžete od nás získat 100 000 korun. Jak na to? Řeknu za chvíli. Teď zpívá hezky česky.

0: přinesu tvůj žár.
1: Za námi slza a písnička Na srdci, no a už tento pátek tuhle kapelu uvidíte na dalším letním koncertu Rádia Blaník.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
1: Ano, spousta dobrot samozřejmě nemůže chybět na našich letních koncertech. Kromě toho bohatý nejenom hudební program pro vás chystáme, a to už tento pátek. A taky jsem tady říkal na začátku hodiny jednu důležitou věc, že stačí málo a můžete získat spoustu peněz. Někdo z vás rovných 100 000 korun. A právě na našich letních koncertech ten krok můžete udělat. Přijít pro naši novou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Takže se pro ní stavte, když ji budete mít a pak ji někde vylepíte, tak možná se na vás ty penízky budou smát. Takže určitě pro samolepku přijďte, ale hlavně dorazte proto, abyste si s námi zaspívali pohodové písničky. Kromě slzy chystáme taky Olgu Lounovou. Blanickou kapelu a nemůže chybět ani Vojta Nedvěd.
5: Na zdraví panenky, na zdraví všem.
6: Dnes Aničkám patří, dnes patří jim den.
1: A co je podstatné, že vstup je zdarma. Takže tento pátek Pelhřimov, bude to 10. července a my se sejdeme v 5 odpoledne na Masarykově náměstí. Tak se na vás těšíme. Teď už Petr Kolář, za chvíli taky Pavel Bobek.
7: Proudy, řeky táhnou k nám. Tvou nedostatku.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Rádio Planík.
2: Léto plné českých písniček.

0: jsi moja věčná, půvabná slečna.
1: Tomáš Klus, písnička do nebe, posloucháte Blaník.
2: Slunce dál svítí na rádiu Blaník.
1: I Tomáš Klus je jedním z těch, kdo se podílel na naší nejnovější blanické písničce Slunce dál svítí. A právě tahle píseň vám přinese opravdu něco speciálního. Bude mít opravdu zásadní roli Tomáš Klus taky, takže pokud byste chtěli spoustu peněz za málo muziky, když jsme na Blaníku, tak bychom to takhle mohli shrnout, tak poslouchejte naše vysílání a podrobnosti vám řekneme už zítra tady u nás na Blaníku, tedy v úterý 7.7.
2: Slunce dál svítí.
3: Sluníčkové léto na Blaníku.
1: No za chvíli už si zahrajeme Karla Zicha, není všechno paráda, a nabídnu i Jakuba Smolíka, až se ti jednou bude zdát. Za 6 minut bude 6:30.
2: Mistrovství světa ve fotbale na rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program,
4: čerstvé výsledky
3: i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal.
4: Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
6: V parcel boxech vám nechají balík uložený jen 2 dny? To jako vážně? Pořiďte si raději boxík. Vlastní chytrou schránku na balíky a žádná zásilka vám už nikdy neuteče. Boxík. Váš balík. Vaše pravidla. Více na boxeek. Boxík.cz.
7: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
8: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Špárkase, když jde o peníze.
9: Tak co koupelna, hotová?
10: Sepeš.
9: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
10: Já, všechno hotový.
9: A co odvětrávání? Kde je větrák?
10: Větrák, co?
9: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
11: Ventilatory.cz.
12: Autodíly Váška Friedland. Už mnoho let se staráme o vaše auta jako o vlastní. Kvalitní autodíly, férové ceny a osobní přístup, jaký v e-shopech nenajdete. Autodíly Váška Friedland. Poradíme, objednáme a rychle seženeme, co vaše auto potřebuje. Autodílyváška.cz. Vše pro vaše auto pod jednou střechou.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
14: Autokoutek.
15: Na jediné adrese. Nejvíce značkových autosalonů v regionu.
14: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
15: Výhodné financování.
14: Pro nové i ojeté vozy.
15: Ale jen u Autokoutek.
14: Dobrá adresa pro váš vůz.
15: www.autokoutek.cz.
14: Již 30 let.
16: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
17: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
3: Nejen ve zvuku, ale i v obraze.
2: Přesně to je Blaník na našem webu a sociálních sítích.
3: Videa ze studia.
2: Fotky z našich akcí.
3: I zajímavé příběhy vašich oblíbených moderátorů.
2: A k tomu soutěže o lákavé ceny.
3: To všechno je Blaník na Facebooku a Instagramu.
18: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rádio Blaník.
4: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.

0: A kolega Martin Sýsas vám tyhle šunky budeme vozit po celé prázdniny, vždy v sobotu v roli blanických krajánků. A přijet můžeme opravdu ke každému z vás, tedy ne úplně ke každému, ale k tomu z vás, který navštíví naše webové stránky a zaregistruje se do klubu posluchačů na našem webu. Tak pokud ještě nejste zaregistrovaní, rychle to napravte, přidejte se k nám, ať o tu parádní grilovačku nepřijdete. Pro všechny členy klubu posluchačů Blaníku skutečně tuhle hru máme po celé prázdniny, takže se můžete těšit na tu chutnou šunku od léka. Stačí málo, radioblaník.cz, to je ta správná adresa, vy se přihlásíte a přitom tam se zaregistrujete do hry a je podstatné, abyste nám napsali, kde a jak si užíváte léto s Blaníkem. No a samozřejmě je potřeba, abyste taky Blaník měli puštěný. My to zkontrolujeme, pokud k vám přijedeme a uslyšíme, že Blaník hraje, tu šanku vám s radostí předáme.
1: Radio Blaník.
0: Za chvíli už pro vás třeba bobr a motýl, vyznání a taky olympik. Nikdo nejsme akorát. Dobrý večer.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.

0: Petr Hapka, tak Jana Kiršner, Bude mi lehká zem, je 19 hodin, no a my už za okamžik rozjedeme sváteční písničky na vaše písemná přání. Poslouchejte dál. Těšte se na to, zpívejte si s námi, máme tu pro vás Brutus a první polibek.
1: Proč tě zlákal první polibek?
0: Dáme Petra Muka zrcadlo. A taky zaspívá Petr Sepeši. No a mnozí další samozřejmě. Na Blaníku hrajeme celé léto. Hezky česky a na vaše přání.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Zítra nejprve dopoledne většinou polojasno až oblačno, během odpoledne a večer až zataženo. Na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky a k večeru se ten déšť bude rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 a v tisíci metrech kolem 18 stupňů a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Ano, stále vám přeji krásný sváteční večer. V naší společnosti písničky na přání startují právě teď. Za chvíli podle vás Iveta Bartošová či Brutus. No a na úvod Vanastovky Andělé.
2: Rádio Blaník.

0: Tolik tedy na stavě věci, písnička Anděle. No a teď už to bude podle vás.
1: Písničky na přání.
0: Pojďme.
2: Na Rádiu Blaník.
0: První požadavek právě teď. Ahoj Blaníčku, prosíme o zahrání písničky pro našeho skvělého parťáka Honzu k dnešnímu významnému výročí. Všechno nejlepší přejí Patrik a Milan. A s písničkou Básnici přichází Iveta Bartošová.

Víťa Vávra, krásná písnička. S názvem Holky z Gimplu. Já doufám, že vás potěšila. Stejně jako mě tady ve studiu. Za 8 minut už bude 7:30. No a teď na vaše přání, Michal David, pár přátel stačí mít. 4. července oslavila paní Helena Kuklíková z Boliny své významné narozeniny. Posíláme jí přáníčko. Drahá Helenko, přejeme ti pevné zdraví, nekonečnou energii, nádhernou zahrádku, stále studené proseko v lednici, spoustu wellness zážitků, hodně lásky, smíchu a chuti na všechny tvoje oblíbené aktivity. Krásné padesátiny a pamatuj, 50 není věk, ale počet let zkušeností, jak kolem všechny ukočírovat. S láskou a obdivem tvoji kolegové z RU Kladruby, tak my se připojujeme a písničku posíláme.

0: Sváteční písničky na vaše písemná přání jsou v plném proudu. Za chvíli budeme pokračovat, jak jinak než hezky česky, s Hanou Zagorovou. A taky se těšte na Lucku Bílou či Petra Muka a Zrcadlo.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
6: Léto má svůj zvuk.
7: Cinknutí ledu.
6: Smích přátel.
7: Hudbu, kterou máš rád.
6: A chuť, která k tomu patří. Svianela přináší 7 ovocných příchutí plných osvěžení.
7: Na festák, k vodě, výlet i večer pod širým nebem.
6: Když chceš něco dobrého místo přeslazených limonád nebo energiťáků, sáhni po Svianele.
7: V plechovkách na e-shopu, ve vybraných prodejnách i čepovaná v restauracích.
6: Svianela, česká tradiční limonáda.
8: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!

0: chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Svítí.
2: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
2: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
2: Blaník na Facebooku a Instagramu. Kdekoliv na světě.
1: A 24 hodin denně.
2: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít.
1: Na našem webu radioblaník.cz. Živé vysílání.
2: Speciální webová rádia.
1: Rozhovory s moderátory.
2: A k tomu spousta fotek, zajímavých tipů a dobrých zpráv.
1: Tak tohle všechno najdete na našem webu radioblaník.cz.
2: Tak ať se vám hezky sleduje,
1: čte
2: i

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

Petr Muk a Zrcadlo. A my pokračujeme na vaše přání s Luckou Bílou a tímto vzkazem. Můj prvňáčku, chci tě prostřednictvím úžasného Rádia Blaník z celého srdce poděkovat za všechno, co pro mě děláš. Tvoje péče je pro mě něco opravdu výjimečného. Děkuji ti za trpělivost, podporu, za všechny malé i velké věci, kterými mi ukazuješ, jak moc na mě záleží, jak moc ti na mě záleží. Tvoje péče je nejlepší. Moc si tě vážím a jsem šťastná za to, jaký jsi člověk. Děkuji ti za všechno, miluji tě a neměnila bych šestanda. A ještě tu máme jeden požadavek, abychom zahráli jen tak pro radost pro moji milovanou ženu Amálku. Milan posílá písničku. Lucka Bílá přichystána písnička. Děkuju ti. Pěkný večer.

Hana Zagorová s písní Spěchám, teď na Blaníku. A dál na vaše přání Lahůdky od Živokýho Vila, prosíme o zahrání písničky Dědovi k narozeninám. Všechno jen to nejlepší přejí Blechy, V a V. No tak dědečka zdravíme a posíláme písničku Lahůdky.

0: pravda.
1: Je 7:45 na Blaníku Lahůdky od divokýho byla za chvíli na vaše přání. Nad Sázavou, bratři nedvědi. A ještě předtím Petr Sepeši, Den, kdy nejsem s ní.
2: Písničky na přání. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
4: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
3: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Petr Sepeši zpíval hezky česky na Blaníku, den, kdy nejsem s ní, a my pokračujeme na vaše přání z bratry Nedvědy. Dnes nastal ten krásný den, kdy slaví své 80. narozeniny manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Jan Polanský z Boletic nad Labem. Pevné zdraví, hodně štěstí a nekonečnou chuť do života ti přejeme my všichni, kteří tě moc milujeme. Pozvedáme pohár a připijíme na další krásné roky života. Manželka Věra, dcera Věra s manželem Honzou, vnuci Honza a Kája, taky pravnoučátka Lucinka, Tobiášek a Robík. A písnička poletí taky pro Věru z Povrlů. Milá maminko, přejeme ti k tvým krásným 52. narozeninám hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Máme tě moc rádi a posíláme písničku pro radost. Tvá dcera Lucie, taky Matěj, Lukáš a Amálka. A budeme hrát písničku nad Sázavou taky, kde máme dvě chatičky a posloucháme ve dne i v noci Blaník, Míla a Gáby. No tak moc děkujeme a písničku si užijte.
1: Vůně špekáčků a večer s kamarády u tábora. U stánku

Jiří Korn. Ještě tě mám plnou náruč, posloucháte Blaník. A my pokračujeme na vaše psání, teď Škvoři sraž nás na kolena. Prosím o zahrání písničky pro mého syna Honzíka, holého z Nové Vsi u Nepomuka, který má dnes 20. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a studijních úspěchů v prvním ročníku na vysoké škole přeje táta, máma, babičky, Vlasta, Bohuslava, taky děda Mirek a pejsek Clark. No a písnička taky poletí pro mého přítele Ládíka, jen tak pro radost, moc ho miluju, Jana. Škvoři sraž nás na kolena, právě teď.

0: Tolik tedy Škvoři, Sraž nás na kolena na Blaníku. Je 20 hodin, za chvíli na vaše přání, třeba skupina Buty a Krtek. Dáme kabáty. A dorazí i Vaby Daněk s písní Stromy. Jsme Blaník, celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Blaník za volantem.
0: No a kde pak máme v tuto chvíli problémy?
2: Dopravní nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 ve směru z Brna na Vyškov. Na 206,5 kilometru se střetla 3 osobní vozidla. Počítejte tady se zdržením. A pozor, sedíte na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 172. kilometru stojí na kranici odstavené osobní auto s defektem dovozovky. Projíždějte tady opatrně. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Děkujeme, kdyby cokoliv volejte naši dopravní linku 603 11 71 71.
1: Rádio Blaník, počasí.
0: No jak zítra, většinou polojasno až oblačno, během odpoledne pak zataženo. Na severu a severovýchodě se přidá občasný déšť nebo přehánky a k večeru se začne rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 v 1000 metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
1: Vlasta Suk
3: na rádiu Blaník.
0: Tak máme léto roku 2026, ale teď zazpomínáme na to léto roku 95 s Markem Ztraceným.
1: Rádio Blaník.
3: Písničky na přání.
0: Ano a pak už podle vás Karel Gott a těšte se na Buty, Krtka a zaspívá třeba i Věra Špinarová. Já vám přeji krásný sváteční večer s Blaníkem.

0: Marek Ztracený a Léto 95, posloucháte Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na rádiu Blaník.
0: A dál na vaše přání Karel Gott. Přeji Milošovi do Jičína k jeho narozeninám zdravý životní styl, stále pohodové dny, ať se ti ve všem daří a cítíš se stále mlád. Dobromila. Milý Tome, dnes máme výročí svatby a já ti děkuju za všechny krásné chvíle. A přeju si, ať jsme stále zdraví a šťastní a máme jeden druhého. Miluju tě, tvoje Vendulka a pusu posílá taky Mája a Edík.

Za námi Karel Gott, před námi na vaše přání skupina Buty a písnička Krtek. Samozřejmě děláme radost i dnes ve sváteční večer. Jsem po úraze a teď vás poslouchám 24 hodin denně, ale jinak vás pouštím vždy, když je možnost, a moc děkuji, že mě kolikrát i rozesmějete a přivedete na dobrou náladu, což se opravdu cení. Jen mě napadlo, že jsem strašně dlouho neslyšela tu písničku o Kortkovi. Mně ho vždy bylo líto, když mu řekli, že nebude vidět. Tak jsem pro všechny pro vás chtěla poprosit o puštění této písničky. Připomíná mi moje pubertální léta. Moc děkuji, Lenka. Tak Leničko, my vám přejeme hlavně hodně zdravíčka, ať jste brzy zase fit. No a teď si zaspívejte tedy toho Krtka. Tady je.

Skupina Buty, písnička Krtek na vaše přání. A další požadavek podle vás. Utíká to jako voda, dnes je to již dlouhých 10 let, kdy odešla moje maminka paní Marie Ledrová z Kaňku u Kutné hory ve věku nedožitých 89 let. Vzpomínáme na ní s láskou a posíláme jí písničku tam nahoru. Dcera Jarka s manželem Láďou a vnučky Markéta, Iva a Lucie s rodinami. Tak samozřejmě my maminku zdravíme tam nahoru a písnička je tady pro vás. Věra Špinarová zpívá.

Věra Špinarová zpívala na Blaníku krátce po 8:45 a před námi Kabáti, Houby magický. S tímto vzkazem, milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro naši maminku a babičku k jejím dnešním narozeninám. Milá mami, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta. Máme tě moc rádi. Lenka, Martin, Markéta, Tomáš a taky vnoučata. Šája, Pája, Tom a Terka.

0: Tolik tedy kabáti a houby magický. Posloucháte písničky na přání na Blaníku. Kdokoliv z vás může objednávat, ale je potřeba, abyste si napsali v předstihu ideálně 3 pracovní dny předem přes naše internetové stránky radioblaník.cz. Za chvíli Babi Daněk a Stromy a nebo jeho band a Karviná.
1: Rádio Blaník, písničky na přání.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: Autokoutek.
4: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
3: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
4: Výhodné financování.
3: Pro nové i ojeté vozy.
4: Ale jen u Autokoutek.
3: Dobrá adresa pro váš vůz.
4: www.autokoutek.cz.
3: Již 30 let.
5: Hej, fakt jsem skákal z chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo v středních Čechách. Tak doražte!

0: Bezva kolegové,
1: bezva šéf,
0: bezva práce.
1: Vezměte osud do svých rukou a najděte si práci, která vám bude dělat radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce. Na pláži u moře,
1: ve stínu Eiffelovky,
0: anebo na dovolené v Tatrách.
1: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
0: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Svítí.
1: Svítí.
0: I na síti všech sítí.
1: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
0: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
1: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: smrť, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Babina Něk, krásná písnička Stromy a před námi Jojo Band Karvina. Rád bych poslal písničku všem posluchačům Blaníku a celé mojí rodině pro radost a pro pohodové léto. Od Jakuba. Tak si to užijte a přejeme krásný sváteční večer s Blaníkem.

Tak tohle byly toulavý džíny a s nimi Věra Martinová na Rádiu Blaník za 5:03. A v písničkách napsání taky zaspívá Tereza Mašková. Máme tady tento požadavek. Chtěla bych vás poprosit o zahrání písničky od Teresky Maškové a tuto píseň posílám svému vysněnému snoubenci Pepíčkovi Svárovskému. S tímto vzkazem: jsi nejlepší muž v mém životě. Vždy tu pro tebe budu, s náručí a srdcem do kořán. Miluji tě a pojď se už líbat. Tvá, jen tvá snoubenka Pavla.

skupina Turbo, chtěl jsem mít. Posloucháte Radio Blaník a ještě stále taky písničky na přání. Teď už Jeleni, taky Hradišťani a Miluju tě. S tímto vzkazem dobrý večer, milé rádio. Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mého čtyřnohého kamaráda. Dnes je to rok, co odešel tam nahoru. Piškotku, byl si pan pes, byl si můj kamarád. Byli jsme spolu 24 hodin. Stále mi chybíš, tvá panička Alena.

Veliká dohoda, písnička Marioneta. Dál na vaše přání, Karel Gott. No, finišujeme, tady je poslední přáníčko pro dnešní večer a píseň E14. Dnes slaví Tonda Hrabec z Miřetic 47. narozeniny. Co popřát? Hlavně hodně zdraví, štěstí a všechno na pohodu se svojí rodinou. Posíláme krásnou píseň od mistra Karla Gotta. Gratulaci posílá manželka Lucka s Toníkem, taky Láďa s babičkou Evou s Chrudimi a Láďa s Pavlínkou a Kubíčkem z Nabočem. A my se připojujeme a tuhle nádhernou písničku tedy posíláme.

0: Tohle byla nádhera, to říkáte. Karel Gott, E14. Přiblížila se 21. hodina. Dál na vaše přání zase zítra od 19 hodin. Tak se těšte. A poté 21. ode mě pro vás třeba Olympik, snad jsem to zavinil já.
1: Snad jsem to zavinil.
0: A taky zaspívá Michal Tučný, dáme cesty toulaví.
1: Já vím, že se vás...
0: A nebude chybět Marie Rotrová. Doma. Celé léto hrajeme hezky česky, teď je přesně 9 večer.
2: Rádio Blaník, počasí.
0: Zítra čekujeme dopoledne ještě polojasno, pak už oblačno a během odpoledne a večera až zataženo. Na severu a severovýchodě se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky, které se budou během večera rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30, v 1000 metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia.
2: Vlasta Suk
3: na Rádiu Blaník.
0: Možná přemýšlíte, kam vzít děti o prázdninách na výlety. Od toho jsme tu my, blaniští krajanci, abychom vám dávali nějaké tipy. A tak vás za chvíli pozvu na pár míst a dám pár tipů, kde si to děcka užijí celý den a nebude se jim chtít domů. Tak poslouchejte, ať víte, ať máte představu a k tomu si užívejte české písničky. Teď kapela Krištof.

0: Tolik tedy Basics, písnička do neznáma, na Blaníku 21 hodin, k tomu 12 minut. Jak zabavit o prázdninách děti? No tak to je téma, otázka, kterou řeší skoro každý z rodičů nebo z prarodičů. Já bych tu pro vás měl spoustu tipů. V roli blanických krajánků vyrážíme i na místa, která budou vaše děti milovat. Podotýkám, že napříč republikou. Vyrazit s nimi můžete například do archeoparku Chotěbus v Moravskoslezském kraji, kde se děti vrátí do období pravěku. Na jihu Čech v Táboře si mohou zaskákat ve zdejší Jump aréně, popřípadě hned kousek vedle navštívit muzeum iluzí. Pro nebojácné doporučuji strašidelný zámek Draxmoor na Vysočině v Dolní Rožínce. A jestli s nimi vyrazíte na celý den někam, tak můžete do Mirákula ve středních Čechách, popřípadě do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou na východě Čech. A tady si to užijete i vy, dospělí, jak mi prozradil ekonomický manažer Roman Švec.
1: Tak my cílíme na rodiny s dětma, ano, nejenom děti, ale i dospělé. A máme to tady velké, rozprostírá se náš areál asi na 10 hektarech.
2: Tak když bychom šli nějak postupně, vy to máte rozčleněné nějaké sekce, tak prozraďte posluchačům, jak to je.
1: Dá se říct, může to být sekce sportovní, ano, kde jsou trampolíny, fotbalové hřiště, potom to je sekce zábavní, ano, a naučná. Naučná, kde se prostě dospělí děti něco dozví o přírodě i o technice, a zábavná, to je takové největší gro tady, kdy prostě jezdí na autíčkách například, nebo stříkají po sobě, na motorových člunech jezdí a tam jsou stříkačky a stříkají po sobě vodou.
0: No já doporučuji, a samozřejmě těch typů pro děti máme daleko, daleko víc. Stačí se podívat na naše internetové stránky do sekce krajánek a tady kromě těch typů najdete i fotky z těch míst a videa a pochopitelně i komentáře. Tak se tam koukněte, nějaké pěkné místečko se vyberte. To vše v sekci krajánek na adrese radioblaník.cz.
3: Krajánek Rádia Blaník.
4: Krajánek Rádia Blaník.
0: Teď už další hezké české, Michal Tušný a Cesty Toulaví. A za chvíli taky Tomáš Klus s písní Nenávratná. Dobrý večer vám přeji, jsme Blaník.

hlavní skříní půvab manekin. Můj výlet do bezčasí, jsem jistě jiný, jsem teď kdekým. Oběť nevědomé krásy, asi ne na pohled, ale na dotek, bez tvary. Bez tváře cizoty vzdálen, na své neznačené trase, za vystrašen šepotem úst, co zdály se bez hlase. Chci z tvých průsvitných dlaní zase pít a z cizích veršů

0: schopen odpustit, podvíčky mít skrýš, držet se a nepustit, jako stalo se to, když jsme mlčením křičeli a sváděli se
1: k pláči.
0: Stačí místo slov jen vzplanutí, ta poezie cit.

polštář, ukrýváš vzkazy psané spánkem, v koupelně za zrcadlo, svou vůni s heřmánkem, tak dobře znám poměry ztrát z obou stran. Barvami slov jen přikrášluješ pravdu ve vzduchu prázdno, zkoušíš předejít pádu, zadumán sám si zůstaň, srabe.

0: Tak tohle je Michal David, třetí galaxie. I dnes ve sváteční večer po 22. hodině rozjedeme písničky z lásky. I dnes vám budeme hrát samou romantiku, ale pozor, dneska jenom česky. Protože je první pondělí v novém měsíci. Těšte se mezi 22. a půlnocí na Jakuba Smolíka. Zachraňte milenky. Taky zaspívají Marta a Tana Elefteriádu. Jedna je zčí než druhá. A co třeba Jaromír Majer? No a když máme to léto, taky nějaké letní pecky. Léto mé, já tě vím. Václav Neckář, léto mé. Léto mé, nádherné, krásné. Nebo Arnošt Pátek. A spousta dalších. Valda Matuška, Dalibor Janda, Petr Novák, Karel Gott a tak dále. Takže dnes písničky z lásky pouze české mezi 22. a půlnocí.
1: Posloucháte Blaník?
2: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
2: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5-kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
2: Sluníčkové léto.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Hej, fakt jsem skákal v Zoo chleby na trampolíně a za mnou řval lev. Fakt hustý. Zoo chleby. Největší zoo ve středních Čechách. Tak doražte!

0: financí.
1: Podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
0: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz. Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Svijany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsvijany.cz

0: Rádio Blaník.
1: Pohodové České rádio. Na pláži u moře.
0: Ve stínu Eiffelovky.
1: A nebo na dovolené v Tatrách.
0: Poslouchat Blaník můžete kdekoliv na světě.
1: Stačí kliknout na naše stránky radioblaník.cz. Svítí.
0: Svítí.
1: I na síti všech sítí.
0: Blanické sluníčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.
2: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.

0: doma máš. Je první pondělí v měsíci.
1: Na Rádiu Blaník vám hrajeme celý den jenom hezky česky.

0: Harvey Kirkan a Černý brýle na rádiu Blaník v pondělí večer. Tak zatímco o tomto prodlouženém víkendu jsme ty černé brýle moc nepotřebovali, od čtvrtka se budou opět hodit, sluníčko se nám vrátí a taky porostou teploty. Ve čtvrtek do 26, v pátek už do 30 a podobné teploty se sluníčkem nás čekají i o víkendu. Po neděli se dokonce denní maxima dostanou přes 30 stupňů Celsia, 32, by to tak meteorologové v tuto chvíli viděli. Extrémní vedro jako minulý víkend nás tady nečeká, ale za to přijde ideální léto. Takže to bude chtít naplánovat nějakou koupačku.
1: Radio Blaník. Hezky česky celé léto.
0: Ano, pokračujeme dál. Teď je 9:45. Do celé například Kária s Poutama. Taky Hana Zakorová, Kam jdou děti. A teď Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Tak vám přeji krásný sváteční večer s Blaníkem.

0: Pavlík, tedy Karja, písnička Spoutaná. Za minutu už nám odbije 22. hodina, jak jsem slíbil, taky splním. Za chvíli už pošlu písničky z lásky, celé 2 hodinky, to bude v rytmu romantiky. Tak se těšte například na Václava Neckáře, Ivetu Bartošovou či Valdu Matušku. Celé léto vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: A jak by to zítra mělo vypadat na obloze, podle meteorologů čekejme zpočátku polojasno, pak postupně oblačno, odpoledne už zataženo, přidají se přehánky zejména na severu a severovýchodě a k večeru by se ten déšť měl rozšiřovat dál na sever. Teploty 26 až 30 a v 1000 metrech kolem 18 a ty noční minima 18 až 14 stupňů Celsia. Toliko počasí a Vlasta se k vám přeje krásný sváteční večer s Blaníkem.
1: Písničky z lásky na rádiu Blaník.
2: Kratičký sen.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Špárkase, vaše jednička pro hypotéku, investice i životní zabezpečení. Špárkase, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Špárkase, německá preciznost a stabilita pro vaše investice a životní jistoty. Špárkase, když jde o peníze.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
4: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu. Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
1: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: Černé stavby jsou větší problém, než se může zdát. Stačí nepovolená přístavba, garáž nebo pergola a komplikace jsou na světě. Často na ně lidé přijdou až při prodeji nemovitosti nebo žádosti o hypotéku. Více se dozvíte v rozhovoru s Luďkem Lošťákem ze společnosti Comfort Group na webu Rádia Blaník v sekci Dobré rady do zahrady.

tucty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Léto s Blaníkem.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál,

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
0: Písničky z lásky. Na rádiu Blaník.

0: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
1: S námi to dotáhnete nejdál. Jsme Spárkasse, vaše jednička pro hypotéku a správné rozhodnutí ve všech životních situacích. Spárkasse, s českým servisem přímo v Liberci naproti Plaze. Spárkasse, německá preciznost a stabilita pro vaše finance. Spárkasse, když jde o peníze.
2: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
3: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
4: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
5: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Ajíčko najdete i na sociálních sítích.
1: Jenom tam se dozvíte, co o nás ještě nevíte.
0: Blaník na Facebooku a Instagramu.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.
2: Automoto Muzeum Lučany. Svět techniky, který vás nadchne. Nejen muzeum, ale také moderní, špičkově vybavený auto a motoservis s vlastní lakovnou a klempírnou. Rádi se postaráme o váš běžný vůz nebo motocykl, youngtimer či supersport. Automoto Muzeum Lučany. Váš klíč k silným příběhům.
3: S chytrým oblečením Citizen vás městská džungle nedostane. Nástrahy města číhají na každém kroku. Třeba voda z louže, nebo kafe z kelímku. Oblečení Citizen odolá špíně, potu i pachu. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: Písničky z lásky.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
0: Rádio Blaník.
2: Hezky. Česky.
3: Pojď už

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme úterý 7. července roku 2026, kdy svůj svátek slaví Bohuslava. Takže Bohušky přejeme všechno nejlepší. V tento den v roce 1943 se narodil italský zpěvák Toto Cutugno, zemřel v roce 2023. Kdo má narozeniny, tak to je například český herec Igor Orozovič, 42. 64. má česká lékařka Kateřina Zeithamlová, 75. český herec Miloslav Mejzlík a 86. britský hudebník, bubeník kapely Beatles, Ringo Starr. Takže oslavence zdravíme i vás, kteří máte ať už svátek nebo narozeniny, a posíláme další hezké české písničky. Tady jsou pro vás na rádiu Blaník.

0: Rádio
1: Blaník. Hezky česky.
2: Nechám otevření dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.

0: Přeji vám hezký den. Je úterý 7. července, svátek má Bohuslava a před námi jsou očekávané události. Český statistický úřad dnes zveřejní červnovou inflaci. Zároveň vydá výsledky maloobchodu a zahraničního obchodu za květen. Bankaře začíná summit Severoatlantické aliance. Českou delegaci vede premiér Andrej Babiš, na palubě je i prezident Petr Pavel. V Chebu bude zahájena renovace památkové chráněné nádražní budovy. Zúčastní se ministr dopravy Ivan Bednárik i generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth. Pátým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Potrvá až do 11. července. Na Zámeckém nádvoří a ve Smetanově domě začíná divadelní festival Shakespeare Litomyšli. Přináší slavná díla anglického dramatika. Hrají se čtvrtfinálové duely tenisového Wimbledonu. Karolína Muchová vyzve v bitvě o další grandslamové semifinále Japonku Naomi Osaku. To byly očekávané události. Radek Barkman, Rádio Blaník.
1: Den se probudí.

0: počasí.
1: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno s občasným deštěm či přehánkami. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 18 a 14 stupni Celsia. V úterý čekáme převážně polojasno až oblačno. K večeru se zatáhne a na severu či severovýchodě republiky očekáváme déšť či přehánky, případně i bouřky. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 26 a 30 stupni Celsia. V horských oblastech pak kolem 18 stupňů. Pozor si dávejte na nárazový vítr. Radek Barkman, Rádio Blaník.
2: Chcete zažít něco nezapomenutelného? Vyberte si na lksobě.cz. Navštivte dílny nebo farmy regionálních výrobců a vyrobte si či poznávejte, jak vzniká něco hezkého. Ano, na webu lksobě.cz najdete inspiraci pro vaše výlety. Lokální značky na jednom místě, to je Liberecký kraj Sobě.

0: Inspirující prostředí.
1: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
0: A šéf, se kterým je radost pracovat.
1: Udělejte si radost a najděte si konečně Bezva práci.
0: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
1: Jednoduše, rychle a přehledně.
0: To je Bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
1: Bezva práce.